0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tisku.cz Náplně hned.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Magické léto v Aquapolis Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzavek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

0: potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé měli posledních 6 měsíců možnost beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Amnestie souvisí s novým zbraňovým zákonem. Ten přináší například změny v kategorizaci zbraní nebo digitalizaci zbrojních oprávnění. Kolik lidí této možnosti využilo, oznámí policie zřejmě příští týden. Ebola se v Kongu dál šíří, počet potvrzených případů nákazy vzrostl už na více než 1300. Nemoci podle úřadů potom podlehlo bezmála 400 lidí. Většina nakažených pochází ze 3 provincií na východě země. Úřady i zdravotníci se snaží zabránit dalšímu šíření epidemie. Fotbalové mistrovství světa přišlo o velkého favorita. Němci překvapivě vypadli už v úvodním vyřazovacím kole, když podlehli Paraguay po penaltách. Zápas po 90 minutách i prodloužení skončil nerozhodně 1-1. Paraguay si tak zahraje osmifinále a může navázat na svůj nejlepší výsledek z roku 2010. Německo naopak po návratu do play-off končí hned při prvním pokusu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Nové byty vzniknou v centru Ostravy. Mají nahradit původně zamýšlený polyfunkční dům, který měl vzniknout v lokalitě nazývané Malé Louby a kde měla být klinika plastické chirurgie. Nový bytový dům nabídne až 50 nových bytových jednotek, což by mohlo přilákat do Ostravy další nové obyvatele. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na úterý nám pro Moravu a Slezsko slibuje většinou jasno nebo polojasno. Teď ráno oblačno. K večeru se můžou objevit přehánky. Teploty vystoupají mezi 28 a 31 stupňů.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dnes končí zbraňová amnestie a my taky složíme zbraně na nějakou dobu. S vámi Michal, Jasmin a David. Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: My si na pár týdnů dáme pauzičku, zůstanou tady ti nejlepší a to je David. Ty nemáš žádný volno, že ne?
3: Je to tak, já začínám volno až příští týden, takže něco málo si odpočnu, ale ne tolik, co vy.
1: Davide, ty jsi neskutečný. No tak si to spolu pojďme užít. 30. června, 6 hodin, 3 minuty a Danza Kuduro. Hezké ráno.

0: 6 minut, Hit Radio, hezké úterý.
1: Čas letí jako blázen, dneska je ten den, kdy už jsme opravdu za polovinou roku letošního. Tak mě napadlo se vás zeptat, co tak jako považujete za svůj největší úspěch za ten uplynulý půl rok v tom novém roce.
2: Máš, že jsem to tady s váma zvládnul, no zatím. To je asi takovej...
0: Napadá mě vlastně něco dost podobného. Asi největší úspěch prvního pololetí, začátek snídaně, 2.2.2026. Tenhle datum si zapíšu navždy. No a hlavně, že jsme pořád tady, no, jak říká David.
1: Já to mám úplně stejně, jako vlastně si myslím, že nám se přetočilo život úplně jiným směrem, tím, že najednou máme prostě jiný
2: čas.
1: Že
2: musíte vstávat, že jo?
0: No, já si nemokecám, to prostě řekni, musíme vstávat jako takhle. Už jsem si nějak zvyk, ale jsou rána, když si říkám, co jsme si to udělali.
1: Ale co vy, čeká nás minuta šampionů. Budeme mít 60 sekund na to, aby jsme přečetli všechny zprávy od vás, tak budeme po vás tít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a pochopil jsem správně asi Jasmin, jaký největší...
1: Vás, tak budeme po vás tít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a pochopil jsem správně asi Jasmin, jaký největší úspěch považujete za ten váš?

0: Další půlka roku před náma, jsme přesně v polovině. No a nás zajímalo, co berete jako ten největší váš úspěch za první polovinu roku. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: Lenka Bílý potok, povýšení po 19 letech práce, gratulujem.
0: Martin Brno uběhl svůj první půlmaraton.
1: Michal Olomouc koupil si vlastní byt.
0: Jakub Praha jako úspěch bere, že se mu podařilo se ženou zabřeznout.
1: Monika Frýdek Místek po letech začala pravidelně cvičit.
0: Lukáš Karlovy Vary požádal přítelkyni o ruku a řekla ano.
1: Marie Věžnice, změna práce.
0: David Žocler za největší úspěch považuje své dvě dcery.
1: Kuba Jižní Čechy opravil půl bytu, koupil rodince nové auto, nachystal druhý dětský pokoj a za 14 dní bude dvojnásobný taťka. Wow.
0: Hezký, gratulujeme. Jakub Náchod stal se poprvé tátou.
1: Je, Klára Hradec Králové našla si novou práci, která jí baví.
0: Květa Děčín začala konečně jíst zdravě, začala si užívat života po 50 a odhodila z hlavy zbytečné starosti a zbavila se negativních lidí.
1: Ještě tu máme zprávičku od Radovaná. Je mi něco málo přes 60, kousek od Liberce a asi největší úspěch, co jsem v prvním pololetí zaznamenal, je, že jsem dokončil stavbu domu na chorvatském pobřeží. Takže teď to mám jako chalupu a v létě, v zimě můžu být u moře, což byl můj splněný sen. To jsou strašně hezký zprávy a strašně velký úspěchy všechno.
0: Tak my vám moc gratulujeme k vašim úspěchům, děkujeme za vaše zprávy. No a pojďme ty vaše úspěchy oslavit muzikou. Co vy na to? Může být Apaté Rose Bruno Mars 6 hodin 12 minut.

0: Na úterní ráno skvělej Hozier Too Sweet. 6 hodin, 18 minut, ladíte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli u vás včera byly kroupy, co? Možná jo, protože někde padaly až 5-centimetrový koule. A tak se ptám, jestli jste taky byli připravení zabalit auto do deky, do madrací a do podobných vychytávek. Já jsem totiž včera takhle pár zabalených aut potkal a přiznám se, že i já jsem byl připraven.
1: Já jsem si vůbec nevšimla toho, že nějaký kroupy jsou. Já jsem asi žila včera jinde, nevím. Já jsem byla doma zavřená a nevím o ničem.
2: No taky, my jsme celý den vlastně vyhlíželi, byla zatažená obloha a nakonec vlastně ani nevím, jestli tady u nás pršelo.
1: Taky nevím.
0: No, jenom tak lehonce, jo, sprchlo. Já jsem to teda hodně sledoval, protože těšil jsem se osobně na to vysvobození, až teda trošku zafouká, trošku sprchne. Já viděl jsem nějaký videa, nevím, z Kolínska, tady a prostě Ostravsko a tohle. A že tam teda jako docela dost fučelo, padaly tam kroupy, a hodně pršelo a vlastně v hlavním městě to tak jako jenom tak jako, jo, takový váneček, trošku sprchlo a říkám si, no tak vysvobození nebude, ale koukal jsem právě na ten radar a čekal jsem, že nějaký kroupy přijdou, jo, takže už jsem taky byl připravený jako zasáhnout, vyběhnout a touto zabalit a já si říkám, že vlastně, když jsme takovýhle koumáci, když se bojíme o ten svůj majetek, představ si prostě toho, já nevím, nejdražšího Mercedesa někde na tom sídlišti, zabalenýho do matrace dormel třeba, jo. Jak to vypadá? Jo? Tak si myslím, že za tohle by nám rozhodně pojišťovny měly zavíst nějaký nový bonus, jo? Že jako tomu jdeme naproti.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
9: Levněji už to nejde!

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z páteřní dálnice D1 na 340. kilometru ve směru od Ostravy. 2 kilometry za sjezdem na Bílovec. Nám hlásíte nějakou překážku na silnici, tak dejte pozor.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hit Radio 6.29. Dobré ráno a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Dublin řečí nečekaný problém spojený s recyklací lahví a plechovek. V odpadkových koších je hledají organizované gengy i lidé v těžké životní situaci. Následný nepořádek stál město loni v přepočtu asi 12,5 milionu korun. Po 40 začíná být péče o tělo důležitější než kdy dřív. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě v tomto věku se vyplatí zaměřit na prevenci a osvojit si zdravé návyky. Ty mohou pomoci udržet pohybový aparát silný, pružný a bez bolesti v dalších desetiletích.
4: Tak co, Míšo, už jsi začal?
1: Mě spíš zajímalo, kdy jste si jako uvědomili, že už vám není 20. Jako jestli byla nějaká takováhle chvíle, co?
4: Mně furt je.
1: No, já vím, no, ale co ty, Davide?
5: Tak asi zhruba, když mě bylo 30, no. Jestli řekl, ta 20 už tam prostě není.
1: Už to není ono, no. Takže 40, tak já jsem tomu vlastně nejblíž, no. Tak tělo už začíná trošku stávkovat, pro mě je nejhorší, když si sedám a dělám takový to. Schválně, kolik vám bylo před 28 lety, v roce 98, Jasmin nehraje.
4: Já jsem až 99, no.
1: 99, no, tak rok zpátky, rok před tvým narozením, vzniklo tohle. To si dost pravděpodobně poslouchali tvoji rodiče třeba.
4: Já taky, vždycky na cestě do Chorvatska.
1: No, když se milovali.
4: Ježiš.
1: Kung Fu Fighting, ale jednou tady byla Jasmin. Tak pojďme na to, tohle je rok 1998, Bus Stop a Carl Douglas na Hit Radio 6.31.

0: To není fér. 6:38 Lily Ellen na Hit Radio.
1: Dneska v noci byl jahodový úplněk, což neznamená teda bohužel, že by vonil po jahodách, ale dostal název podle období, kdy se kdysi sklízely první jahody. Jo. Možná jste v noci koukali na oblohu, viděli jste to, byla to nádhera. Nicméně, každý ten úplněk je něčím specifický. Tenhle má symbolizovat hojnost, radost, sklizeň toho, na čem jsme jako pracovali v těch předchozích měsících, ale taky povolíme údajně úzdu emocím a chceme víc fyzického kontaktu.
2: Jsi to řekla tak hezky.
1: Ale tohle by všechno bylo jako hezký, jo? Emoce, chceme víc kontaktu fyzického, bejt si blízko. Bohužel taky začal, a už jsme to tu jednou řešili, vysvětlovala jsem vám, retrográd. Jo.
0: Jo, počkej, on je zase zpátky.
1: Zase, no, on je víckrát za rok, asi čtyřikrát nebo kolikrát, jo, ozývají se ex nebo nějaký nevyřešený záležitosti, takže i tohle se může v následujícím jako měsíci stát.
0: Mně to teda úplně uteklo, že byl nějaký úplněk na dnešek, takže za to, že Česká republika nevyspala, nemůže to, že máme doma přes 30 stupňů a nejde to vyvětrat, ale je to teda vesmír, jo, rozumím
1: to
0: tomu
1: tak,
0: správně.
1: Ale nádherný to bylo, už jsem viděla fotky, teda krása.
0: A máš pocit, že jako potřebuješ nějakou fyzično, nebo... Nebo jak to teda je? Ale jahodový úplněk, to zní až romanticky, opravdu.
1: No je to fakt hezký.
0: Romantický.
3: Takový až skoro symbolický, že to vyšlo na začátek Wimbledonu, kde jsme si včera říkali, no že se vlastně jedí jahody se šlehačkou. To bude ono možná.
0: To bude možná ono, to je ten důvod, no. 100% na vědě,
3: období hojnosti.
0: Máš se. David se takhle mne bradu a říká si, jo, tak to se máme. Jinak ty jahody bychom si mohli dát, no, tak objednáte někdo?
3: Já jsem pro.
0: Tak jo, Sia Kendrick Lamar, to jsme objednali my pro vás, The Greatest na Hit Radio za malou chvíli, no a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí a kde to stojí.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: www.vodnipark.cz.
1: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
2: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Skoro 10minutové zdržení aktuálně hlásíte v koloně na příjezdu do Ostravy od Havířova. A pozor, na Kroměřížsku na příjezdu do Jestřabice od Koryčan probíhají práce údržby, tak opatrně.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio Alex Warren Ordinary. 6:49 hezké ránečko.
1: Možná jste někdy zažili nějaký výlet za ne moc hezkýho, příjemného počasí, možná se tam něco zvrtlo, ale teďka vám to může přinést štěstí, protože na Hit Radio pokračuje terapie venkem s For Camping a tenhle týden hledáme historky právě na téma nejlepšího výletu v tom nejhorším počasí.
0: No a kdo nám na web třeba napsal, byla Helena, napsala nejlepší a přitom testování počasí bylo 12.6. ve Vysokých Tatrách, kde nás počasí překvapovalo neustále, ale směrem z Popradského plesa na Ostravu, asi chybka, jsem zažila slunko, mlhu, déšť i trochu sněhu, ale ty výhledy wow, mně trošku přijde, že Helena to psala za toho deště. Že jí to ťukalo ty kapky na ten display, víme, jak to pak funguje, jo.
1: Nicméně, pokud máte nějakou podobnou, klidně obsáhlejší a klidně za vás ještě lepší historku, tak nám ji můžete napsat na web Hit Radia, kde hrajeme aktuálně o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od For Camping.
0: Takhle, nebude těžký to trumfnout, si myslím, jo. Takže komplet detaily na webu hitradio.cz a moc vám držíme v palce, protože v páteční snídení šampionu, jak říkali Jasmin, někdo z vás vyhraje poukaz na outdoorové vybavení. Tak držíme pěsti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. I know that this could hurt me bad.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: distrulevně.cz. Náplně hned.
5: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklorem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklorních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklorních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
6: MPO Matrace. Česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky se nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace cen. Roční kupon tak zatím zůstane na částce 2570 korun. Zachovány mají být také slevy pro nízkoemisní auta. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populistický. Slovensko hlásí historicky nejvyšší teplotu. Na východě země v obci Turňa nad Bodvou naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,5 stupně z roku 2007. Slovenští meteorologové zároveň oznámili výpadek svých IT systémů. Zemi, stejně jako další části Evropy, dál sužuje mimořádná vlna veder. Češi mění vysněnou adresu v zahraničí. Největší zájem mají letos o koupi bytu v Itálii, která vystřídala dosud nejoblíbenější Španělsko. Poptávka po italských nemovitostech meziročně vzrostla o téměř pětinu. Češi ale dál často kupují byty také v Chorvatsku nebo Rakousku. Lákají je atraktivní lokality i nižší ceny než v České republice. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Zhruba na čtvrt roku se omezí provoz na průtahu Kateřinicemi na Vsetínsku. Důvodem je potřebná rekonstrukce úseku dlouhého asi 300 metrů. Auta opravovaným úsekem silnice projedou kyvadlově po polovinách vozovky. Provoz budou řídit semafory. Práce začnou už zítra a hotovo bude v září. A jak bude vypadat úterý na Moravě a ve Slezsku? Zpočátku bude oblačno, postupně pak jasno nebo polojasno. S teplotami mezi 28 a 31 stupni Celsia. K večeru se výjimečně objeví přehánky nebo bouřky.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré úterní ráno.
10: Ahoj vám všem.
11: Snídaně šampionů.
9: 3 minutky po 7 s vámi Michal, Jasmin a taky David. Ahoj.
12: Ahoj.
9: No a samozřejmě spousta skvělý muziky, tak pojďme na to. Rehab in my head.
0: Hit Radio.

0: 25 minut. Posloucháte úterní snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Já jsem v současné chvíli trošku rozhořčená a potřebuju vědět, jestli právem nebo neprávem, a vy mi s tím pomůžete, jo. Já jsem si tak scrollovala Instagramem a viděla jsem, jak tam žena něco dává do lednice a do mrazáku a tak, a říká, tohle dám do mražáku, a já počkej, dám do mražáku, tak jsem se to vrátila a říkám si, hele, ona to opravdu řekla, ona řekla slovo mražák.
0: No a co je špatně?
1: Pak jsem to viděla zase u někoho, no co je špatně, mražák, snad je to mrazák, ne?
0: Tak jako je to mrazák, ale já říkám mražák.
1: Kam na to chodí, tedy to není normální, tak, mrazit, ne mražit.
0: Tak schválně, tak počkej, my jsme s Davidem pocházíme z východních Čech, jo. David říká taky mražák, že jo?
2: Je to tak.
1: Co to je za blbost?
0: Pozor. Okolí Krnovska, určitě Ostravska, taky si myslím, že bude říkat mražák.
1: Určitě mnohem víc posluchačů bude říkat mrazák. Počkej, já to odůvodním. Mrazák od slova mrazit. Jdeš dát něco namrazit, zmrazit, nejdeš to dát zmražit. Můžeš mít mražený něco.
0: Samozřejmě, že slovo mrazák bude správně, ale tak jde o to nářečí, tak co slyšíš doma, že od rodičů a tak dále. My jsme se shodou okolností o tom bavili si nedávno s přítelkyní a ona mi právě taky říká, že říkají mražák. Z Krnova je původně, jo? Takže asi jo.
1: Už to googlim, ano. No. Tak mrazák je správně češtinářský výraz, správný mrazák, ale mražák teda je hovorově někde, dobře. Ale pojďte nám říct, co říkáte vy teda.
0: Takže my říkáme tady s Davidem, jakožto původní východočeši, že je to mražák. Ty, jako Pražanda, říkáš, že to je mrazák.
1: Já myslím, že David je gentleman nestranej a on vždycky je s tebou.
0: Já jsem myslel, že David je
1: chytřejší. No nic, tak 777-937-777, tak zní číslo k nám a pojďte nám říct, jestli je u vás mrazák nebo mražák.
0: A hlavně nám taky napište, odkud jste, ať to máme teda jako lokálně. Ale už to tady někdo píše. David z Brna, ranko týme, u nás se říká, dej to na mražák, ne do mražáku. No tak to
1: ale
0: je
1: tak asi napište.
0: Pojďte nám napsat, nás to opravdu zajímá, vrátíme se k tomu. Teď Luis Capaldi, dobré ranko.

0: Takhle vám hraje úterní hit rádio Linkin Park, minutu před 7:45. Mrazák nebo mražák? Samozřejmě, že mražák.
1: Samozřejmě, že mrazák.
0: Samozřejmě, že mražák.
1: Ne.
0: Davide, řekni to, samozřejmě, že mražák.
2: Je to mražák, no, správně.
1: Hele, vy dva. No, vedli jsme tady tuhle tu diskuzi, jestli teda mrazák nebo mražák. Odkud jste, jak to říkáte vy? Já si myslím, že můj tým ještě jako spí trošku, jo? Ale uvidíme. Pojďme se na ty vaše zprávy podívat.
0: Já si myslím, že to je tím, že jsi z blbýho města.
1: Ne.
0: Tak pojďme. Tak máme tady Týna, Sever Čech. Samozřejmě mrazák.
1: Ne?
0: Pozor.
1: Martina, rodilá Pražečka, jsem pod obojí.
0: Dobré ránko, Otrokovice určitě mražák.
2: Tak to je 1-1 zatím, já to budu počítat.
0: Tak to počítej.
1: Dáša Opava u nás mražák, pořád lepší než mlíko.
0: Darča Moravská Třebová, mrazák.
1: Zlín David, mražák, to je kremrole spisovně. Takže tady se nevyjádřil.
0: Ale napsal mražák.
1: Asi jo.
0: Pak tady, dobré ráno, Sampiony, u nás doma říkáme samozřejmě mrazák, Martin. Tak tady konkrétně u toho by se hodila diakritika.
1: Pavli Praha, samozřejmě mrazák a vůbec se nedivím, že Jasmin vadí mražák, mě taky.
0: Jindřichův Hradec, Martin, mrazák.
1: Marcela jedině mrazák.
0: Ahoj, Martina z Bystřice, okres Frýdek Místek, mražák taky, celá rodina.
1: Pražáci jsou jiná sorta lidí, říkáme mražák, Láďa Prostějov, Morava.
0: Jana od Přerova, mražák.
1: Dobré ráno, mrazák jednoznačně z, to stejné jako nabíračka a žběračka. Jindra, východní Čechy, krásný den přeji.
0: To je zvláštní, my jsme z východních Čech, Davide, že jo, a tam se říká mražák prostě.
2: Je to tak, máme to 5-7 teda mimochodem.
0: Eva.
2: Pro Jasmin.
0: Eva, dobrý ráno, moje maminka říká mražák, ale já říkám mrazák, protože mražák mě tahá za uši, bydlím v Havlíčkově Brodě.
1: Eva, pořád říkám mrazák.
0: Luboš Trutnov, ahoj, tak jasně, že mražák.
1: Ahoj, tak já jsem z Hlučínska a v mražáku jsou mražené věci, proto je to mražák, ahoj Jirka.
0: Já už popravdě začínám jako vědět, co to slovo znamená, jak to opakujeme pořád dokola. Dobré ráno, nejlepší rádio, já říkám mražák, jsem ze severní Moravy, Karolína.
2: Tak pozor, 9-9.
0: Tak pozor, já tady ještě vytáhnu, mám tady hlasovku, jo. Tak vydržte chvíli, já se nenechám zahambit, to ani náhodou.
3: Dobré ráno, týme. Já jakožto prodejce mražených potravin to zásadně dávám do mražáku. Mějte se, čau, Roman.
1: Díky, Romane, no. Erika Plzeň, určitě mrazák. Mražák říká moje babi a důchodci, Michale.
0: Takže dobře, budeme se tady, jak ten vstup bude ještě dlouhý, jo? Kolik to bude mít? Tak 15
1: no, dobře,
0: minut.
1: Tak
0: já tady
1: prostě je to
0: hledám
1: půl
0: nějakou
1: na půl,
0: zprávu.
1: Ale jako vznikla nová debata, jo, tady. Dobré ráno, ježiš, kde to bylo? No prostě, že někdo říká na mrazáku.
0: Kamča z Brna píše, rozhodně mražák. Jo, takže jsem vyhrál. PS, a říkáte na nebo do mražáku?
1: No, pak tam bylo i U, jo, to už je zase úplně jiná debata,
0: to už
1: bych
0: debata,
1: tady no. Jako nevířila, nicméně, dobře, no, tak prostě
0: takhle, a
1: já jsem jim
0: prohrál, a vy si to dávajte, do čeho chcete, do mražáku, máme pro vás Evu Farnou, Leporello v 7:17, dobré ráno. Skládám stránku ke stránce.

0: Eva Farná.
1: Už mám a ty zbytek dáš.
0: Leporello na Hit Radio v 7 hodin 20 minut.
2: Chceme říct dvě věci. Za prvý, můj tým už se probral a na WhatsAppu se to hemží mrazákem, nikoli mražákem. Ale, ne, opravdu, ale píše Hanka, to nás jako překvapilo oba, tady se shodneme s Michalem. Hezké ránko, tak ještě jeden tip na debatu. Půjdete do řezníka, nebo k řezníkovi. Mějte se, šampioni, no tak jasně, že k řezníkovi,
0: bože,
2: ne.
0: Co jsme to pustili, tak samozřejmě, no jako, kdo říká, že půjdeme do řezníka? Já si dovedu
2: tak
0: představit,
2: Hanka určitě.
0: Když řekneš, jdu do řezníka, jako, že se ti ten borec líbí a že do něj jdeš dělat, jo. Že jo? Jdu do řezníka, má pořádnou tu.
2: Tak k řezníkovi jdeme, no, my.
0: Já jenom čekám, že tady začnou zase chodit zprávy, že teda u nás se chodí rozhodně do řezníka. To chtěl říct za věc.
3: Jdu dneska na oběd na smazák s hranolkama. To taky říká, ne?
0: Na smazák? Ty jsi smazák. Ale se Toulou Heroes. Další songy pro vás tady na Hit Radio za malou chvíli.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Nabídka pracovních míst.
6: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz. Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů, se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
5: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu, tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Opavy na Krnov u Holasovic zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Počítejte s omezením. A ve Vizovicích v ulici Želechov došlo ke střetu osobního auta se srnkou. Dejte tam pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: Could Be Heroes, Alesso a Toulou. Tohle je Hit Radio v 7.30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na zahraniční dovolenou letos vyrazí téměř polovina Čechů. Většina z nich si na týdenní pobyt v cizině musí šetřit nejméně půl roku, část dokonce celý rok. Odborníci zároveň upozorňují, že kvůli stresu, spěchu nebo jazykové bariéře lidé na cestách často zbytečně přicházejí o peníze. Na světovém šampionátu končí další evropský favorit. V úvodním kole playoff vypadlo po Německu taky Nizozemsko. Po 90 minutách hrálo s Marokem 1-1 a nakonec nezvládlo penalty. Pro lepší kondici nemusíte nutně běhat a polikat desítky kilometrů. Podle odborníků mohou srovnatelné nebo i lepší výsledky přinést třeba veslování, plavání, cyklistika nebo intervalový trénink. Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
3: No tak konkrétně od toho momentu, kdy ses nám tady v rádiu chlubil, že máš přes 100. No.
0: A co jako?
3: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: A co jako? Davide, shut up and dance. Tak ti teda pěkně děkuju, kamaráde, tady prostě na kámoše nenarazíš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro, tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno, šampioni.

0: Tohle jsou Walk the Moon a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů v 7.34. A jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Jak bylo řečeno, tak celý tento týden vyhráváte parádní vstupenky na festival Colors of Ostrava, dvě čtyřdenní vstupenky, a to od Allegro.
1: Pokud rádi nakupujete online, tak určitě Allegro znáte. Je to jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No spíš mi řekni, co ještě najdeme na Colors of Ostrava, Jasmin.
1: Hele, letos 21 Pilots, třeba Teddy Swims, Lord, taky hezký. LP, spousta skvělých jmen.
0: Hezký, tak tohle si dost možná užije zadáčo David. Dave, krásné ráno.
2: Ahoj, ahoj.
0: Zdravíme na Vysočinu, tak co bys řekl na takový parádní výlet do Ostravy na tyhle interprety?
2: No nádhera, se těším.
0: No nádhera.
1: Se těším. Se těším, tak ještě to vyhrát.
0: Tak možná, tak asi to dáme Davidovi zrovna ne.
1: Let's go.
0: Tak dejme, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: V jakém městě České republiky můžeš jít na ještět?
2: Liberec.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Korveta je druh krevety anebo slavný sportovní vůz?
2: Slavný sportovní vůz.
3: Otázka ano. Třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které houby patří na pizzu Capriciosa?
2: Šampiony.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Dave, budeš vědět, jaké je křestní jméno herečky Bohdalové?
2: Jiřina.
0: Přesně, a pojďme na poslední otázku.
1: Je dneska poslední červnový den, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Ano.
1: Ano.
0: Ano. Davide, vyrážíš na Colors of Ostrava, 2 čtyřdenní vstupenky jsou tvoje.
2: Super.
1: To je nadšení, ty vole.
0: Ty jsi úplně šťastný, ty jo, fakt.
1: Super, tak
0: máš,
1: dík.
0: Máš vstupenky, tak to je super teda. Tak Davide, byl jsi skvělej, parádně si to zvládnul, vstupenky posíláme a festiák si užij, měj se hezky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau, čau. Další vstupenky pro vás budeme mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hit Radio Orion.

0: Bude 7:45, ladíte úterní Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Jakou největší lest jste kdy zkusili na vaše rodiče, anebo vaše dítě na vás? Vydíralo vás někdy vaše dítě? Asi ne, co? Máme tady ale příběh z Brazílie. 12letá holka přestírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký prachy. A místo škemrání o stovku rovnou rodičům poslala vyděračskou zprávu přes WhatsApp, že je unesena.
1: Můžete mi říct, co to je za dobu, že ve 12 letech tohle dítě vůbec jako napadne? To mi přijde úplně šílený.
0: Tak jestli potřebovala nějaký peníze na lístek do kina, tak vlastně jako chápu, no. Mě to připomnělo, už to je teda strašně dávno, kdy mi kamarád vyprávěl, že, a to je teda hrozný, jo, já to neschvaluju, ale zamknul mámu v koupelně a dokud mu nedá 2 kila, takže ji nepustí, jo. A to mi přišlo teda fakt jako strašný. Já bych si třeba osobně tohle nikdy nedovolil a vlastně, když zaspomínám, tak já jsem asi nikdy na rodiče žádnou lest nenachystal. Spíš to bylo takový, že jsem říkal, že mi není dobře a že mám asi teplotu a že se mi nechce do školy, máma vytáhla teploměr a bylo úplně jasný, jak na tom teda jsem s těma číslama. Takže mi to tak jako nikdy neprošlo. Co ty?
1: U nás doma byl od tohohle můj starší brácha, no. Ten dělal tyhle ty věci. Já jsem taky byla ta hodná. Jako jednou jsem jako nemile zalhala, to jako to mě mrzí, že jsem třeba řekla, že jedu za kámoškou a jela jsem tehdy do jiného města za nějakým klukem, což teďka zpětně, jako udělat mi to moje potenciální dítě, tak normálně nevím.
0: Takže to se do toho počítá taky. Tak už se vlastně přidávám, už taky jsem takhle zmizel a říkal jsem, že jsem někde a byl jsem úplně někde jinde.
1: To nedělejte, to je fakt jako nebezpečný, to za to jako se zpětně omlouvám rodině.
0: Já ne.
1: Nicméně, ano, jinak tam na to byl ten brácha, tak pojďte nám říct spíš vy, jak se jmenujete, odkud jste a co byla taková vaše jako dětská rebelie?
0: Co jste na ty rodiče prostě vymysleli? Vrátíme se k tomu, to nás zajímá, číslo 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pinkněte klasicky jako zprávou. Za chvíli aktuální doprava, samozřejmě i muzika, třeba Činasky, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
4: Daj fuku!
3: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Taky nechcete končit léto větou.
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
13: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky. CZ.
16: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu, 11. července, na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
17: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
18: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Valmezu na Rožnov u Zašové se srazila dvě osobní auta s kolonami, počítejte v obou směrech. A na trase z Opavy na Krnov u Holasovic zasahují záchranné složky u nehody osobního auta.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.53 na Hit Rádiu, Rosalyn a Snap. Bavili jsme se tady o příběhu z Brazílie, 12letá holka předstírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký peníze, jo, takže poslala jim vydělackou zprávu přes WhatsApp, aby dostala nějaký love.
1: My jsme chtěli zjistit, co jste udělali, vymysleli nějakou bejkárnu na rodiče by. Tak máme tady jednu ze zpráv.
0: Já na střední zatahoval doučování z deskriptivní geometrie. Bylo to na konci roku a učitelka na střední mi jasně řekla, že se rovnou potkáme u reportu, tak jsem chodil do kina.
1: Marek, z důvodu, že to rodiče netuší, do dneška zůstanu v anonymitě. Jo, tak už není. Marek, pro jistotu prej. Brácha rodičům rok lhal, že ještě studuje vysokou školu a přitom jenom jezdil rok na byt, kde studoval a tam se flákal. Pak jim dokonce volal v den státnic, že je neobhájil. Už je to přes 10 let, ale les to byla teda grandiozní. Státnic v uvozovkách, protože na nich teda nebyl a jen jim volal, že na nich je.
0: Kdybyš je Denisa z Prahy, měli jsme jednou ve třídě hodinu mytí masek na brané cvičení. Mně tam chyběl nějaký ochranný kryt nebo zátka, učitelka se všech ptala, zda mají všichni vše v pořádku a nikomu nic nechybí. Jako jediné mě hruza fackovala, že se přihlásit a mít problém. Nezvedla jsem ruku a do dneška to mám v hlavě, že kdyby se něco stalo, tak jediná umřu kvůli zátce. A my jsme se ptali, co jste vymysleli na rodiče a ne na učitele, že jo?
1: Hele, to horko prostě na všechny působí.
0: Je to tak, je to tak. Tak pojďme se trošku osvěžit další muzikou. Cyril Stamblinin, tohle by vás mohlo bavit na Hit Rádiu. A za malou chvíli taky zprávy v 8 s Davidem. Tak hezké úterní ráno.

0: zajímavej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po rekordních vedrech udeřily silné bouřky. V několika krajích zaměstnali hasiče popadané stromy a zatopené ulice. Voda zaplavila část Jihlavy a na jihu Čech padaly mimořádně velké kroupy. Bouřky komplikovaly také železniční dopravu. Podle meteorologů se navíc v dalších dnech výrazně ochladí a teploty klesnou pod 30. Český pavilon v Japonsku se mění v problém. Stavba z Expo 2025 v Osace měla být už dávno rozebrána, stále ale stojí. Náklady podle vlády narostly z plánovaných 290 na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupy zatím neexistuje a ve hře je i demolice. Přitom pavilon během výstavy navštívilo více než 1,5 milionu lidí. Spor o summit na to pokračuje. Prezident Petr Pavel chtěl s premiérem Andrejem Babišem jednat o své účasti na červencové akci v Ankaře. Podle Hradu ale premiér schůzku odmítl. Pavel zároveň tvrdí, že vláda nerespektuje předběžné opatření ústavního soudu. Ten kabinetu nařídil, aby prezidentovi nebránil v účasti na jednání NATO. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Nové byty vzniknou v centru Ostravy. Mají nahradit původně zamýšlený polyfunkční dům, který měl vzniknout v lokalitě nazývané Malé Louby a kde měla být klinika plastické chirurgie. Nový bytový dům nabídne až 50 nových bytových jednotek, což by mohlo přilákat do Ostravy další nové obyvatele. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na úterý nám pro Moravu a Slezsko slibuje většinou jasno nebo polojasno. Teď ráno oblačno. K večeru se můžou objevit přehánky. Teploty vystoupají mezi 28 a 31 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dobré ránko.
3: Hezký úterý.
1: Snídaně šampionů.
2: Minutu po osmé přejeme hezké ráno, samozřejmě další jsou grachystaný.
3: A ženy naše, má váš partner blízkou kamarádku? A pokud jo, vadí vám to, anebo ne? Za chviličku proberem, tak s náma zůstaňte.
1: Hit Radio Orion.

0: Co tě nezabije, to tě posílí a tenhle song nám jde vlastně docela dost na ruku. Kelly Clarkson na Hit Radio v 8.05. Jasmin totiž otevřela téma, který bude opravdu tenkej let, jo. Navíc, pokud něco takového třeba doma aktuálně řešíte, tak schválně, vadilo by vám, kdyby měl váš partner opravdu blízkou kamarádku? Vadilo by ti to, Jasmin?
1: Ne, záleží, jo, já to rozvinu. Já si myslím, že my ženy na to máme čuch a že většinou to poznáme na těch jako jiných ženách, který se chtějí přátelit s tím partnerem. Já jsem zažila dvě různé situace v minulém vztahu, jo. Mi říkal, o nic nejde, jo, a já jsem mu jasně říkala, že vidím, že po něm pálí, a pak mi volal tehdy do rádia, že mě podved úplně ubrečenej. Naštěstí mimo éter, teda to ne, že by mi jako zavolal to. Takže to jsem odhalila, ale taky v současném vztahu třeba jsem zažila naopak situaci, kdy mi říká přítel, no já mám 17-15 let, prostě strašně blízkou kámošku a já jsem jí poznala, je strašně super, a říkám, tyjo, ale přijde mi, jak kdyby tam možná trošku jako něco, a vlastně jako ona se jednou vyslovila, že by i ráda, ale on to zatrhnul, a myslím si, že jde o to, jak se k tomu postaví ten partner.
0: No, píše se tady, že celých 92% žen přiznalo, že jim partnerovi blízké přítelkyně nejsou úplně po chuti. A já teda můžu potvrdit, já bych neměl úplně povolenou nějakou takovou kamarádku.
1: Fakt?
0: Neměl.
1: Hele, já si myslím, že jde opravdu o to, jak si v tom vztahu buď věříte.
2: A hele, jak jako vypadá ta partnerka, jak vypadá ta kamarádka.
0: No přesně, příležitost dělá zloděje, no.
1: Jaj.
0: Tak dejte nám vědět, do který skupiny patříte vy, jestli do těch 92% žen, který by prostě nezvládly tady tu věc, anebo do toho zbytku. 777-937-777, to je číslo k nám, díky vám to rozsekneme, tak nám to pošlete jako hlasovku, anebo klasicky SMS-kou, tady další hity

0: Just give me a reason, dej mi důvod. Pink a Nejtrus, 8 hodin, 13 minut. Dej mi důvod, proč nemít ráda tvoji nejlepší kamarádku. O čem jsme se tady bavili, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, takže podle nového průzkumu celých 92% žen nemá rádo partnerovi blízké kamarádky. Nejsou prostě úplně pochuti.
1: Já jsem říkala, že záleží na tom, jak se k tomu staví ten partner, že když víte u partnera, že o nic nejde, tak můžete být v klidu, tak to mám aspoň já.
0: Tak pojďme na zprávy. Ptali jsme se vás, jak to máte vy?
1: Lenka, zažila jsem, že z nejlepší kamarádky byla nakonec nová přítelkyně, takže už jsem v tomhle hodně opatrná.
0: David, 30 let, moje přítelkyně má nejlepšího kamaráda a já nejlepší kamarádku. Funguje nám to úplně normálně?
1: No. My máme tady prohozený role, teď já mám být ta nespokojená žena, ale to seš ty teďka. Veronika. No
0: tak já jsem u Davida pochopil, že teda chodí všude ve čtyřech.
1: Veronika, 26 let. Upřímně, asi bych žárlila, ne že bych partnerovi nevěřila, ale některé ženy prostě umí být až moc kamarádské.
0: Další zpráva, krásné ráno. Kdyby s takovou opravdovou kamarádkou v uvozovkách přišel už před 9 lety do našeho vztahu, tak bych s tím neměla problém. Ale jako kdyby teď přišel, že má novou kámošku, zabiju ho. A to nežádlím, ale také bych mohla začít a nebylo by to vůbec hezké.
1: To je vlastně dobrý point, když znáš někoho.

0: řekneš prostě nějakou novou přítelkyni, přítele a už vlastně víš, že tam ten člověk je, tak je to něco jiného, než když najednou přijde někdo a jsi z něj jako oslněnej a jo, to je prostě nejlepší kámoš teď nově.
1: Já si ale říkám, že už jenom to spojení, je to jenom kamarádka, je na rozvod. David přikivuje, David se nevyjadřuje, přikivuje. Co to máme dál?
0: Honza, já to mám opačně, mám dvě kamarádky a jejich partneři mě tolerují.
1: Další zpráva od Petra. Hej, je to těžké, já jezdím taxíkem a od mé přítelkyně slyším pořád, jak se na ženské culím, bavím se s nima. No upřímně, jako kdybych s každou druhou spal, to bych chodil domů jinak vyřízený. To píše Petr. Máme tady taky hlasovku. Ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem měl dvě takovýhle kamarádky, hodně takový blízký a žádný partnerce a ani ex-manžel se to vůbec nelíbilo. Vždycky byli úplně natrní a teď bůh ví, co bych tam s nima, bůh ví, co, jo. Ale co, jak říkám já, co oko nevidí, srdce nebolí. No a tuhle partnerku, co mám teď, tak musel jsem samozřejmě rozvázat vztahy tady s těma dvouma kamarádkama, co vypadaly jak z Playboye. Takže žádná žena to nekouše, takovýhle kamarádky. Tomáši. Tak si mějte zatím, čau.
1: Já tam u Tomáše cítil takové to, jak říkal, musel jsem rozvázat vztahy, bylo to řečeno tak jako s takovou smutnou jako náladou, jo?
0: Podle mě měl u toho svázaný ruce a drží, sedí ve sklepě někde.
1: Přišla tady taky zajímavá zpráva od Lucie. Ahoj, rádio, chlap, co tvrdí, že má kamarádku, tak to je ta, se kterou buď už spal, anebo s ní spát chce. Taky děkujeme za názor. A já si myslím, že to přátelství mezi mužem a ženou existuje.
0: No já taky.
1: Existuje, dokud nepadne první sklenka. Miles

0: Nice to meet you.
1: We could dance, all night.
0: Je nás těší, že jste si na úterní ráno vybrali Hit Radio. Miles Smith v 8 hodin 19 minut. We are gonna dance into the... Za malou chvíli další parádní muzika, tohle vás zabaví DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, staví se i Hunter X, no a stavíme se i u vás v autech, poradíme, jak to v úterý ráno vypadá na cestách, tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: www.radiolumen.cz.
1: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
2: Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grilujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte najednou. Zahrádka Dakota u Bělského lesa.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V hranicích na třídě československé armády směrem do centra se srazila dvě osobní auta a na trase z Valmezu na Rožnov u Zašové se taky srazila dvě osobní auta s kolonami. Počítejte v obou směrech.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Orion.

0: Davide, až si vyřídíš osobní korespondenci, tak se vrát.
1: Tak já jsem mě zavolal, že je update a ty tady 5 minut čekám. No, tak.
0: A Huntrix Golden na Hit Radio v 8 hodin 30 minut. A máme pro vás ranní update s Davidem. Dejme, pojď do toho.
2: Ranní update.
1: Carlos Vémola ukázal fanouškům svou méně známou zálibu. Na sociálních sítích zveřejnil záběry ze zahrady svého Vémolandu, kde se poklubil upravenými záhony, palmami a množstvím rozkvetlých květin. Místo klece a oktagonu tak tentokrát zaujal jako vášnivý zahradník. Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Bikiny slaví 80 let a dodnes patří k symbolům léta. Když byly v roce 1946 poprvé představeny, vyvolaly šok a řadu kontroverzí. Trvalo roky, než si našli cestu do běžné módy, dnes ale patří k nejpopulárnějším plavkám na světě.
0: Mě by zajímalo, když se vrátíme zpátky o těch 80 let, kde se hnali tu holku, která to na sebe vzala na sebe, když to jako nafocovali, že jo?
1: Jako na poprvý, jo.
0: Na poprvý. Hele, bikiny dobrý, ale mě baví teda jako Vémola zahradníkem, jo. Vémola otevírá květinářství. Bude se to jmenovat Kid Colent. Pojďme hrát. Tohle je srdcovka Should I Stay or Should I Go? Clash.
1: Angličtina, viď.
0: Davide, už dneska prosím tě nejbej.

0: I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou.
1: Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovně.

0: hity.
1: Nejnovější single, tohle je Dovolená. A tohle je Hit Radio 8.38. Krásné ráno.
2: Kdybyste jeli na dovču třeba do Japonska a z jakýhokoliv důvodu se vám třeba zastesklo po tatínkovi, tak vy se ho můžete pronajmout. Jakože opravdu tam existuje služba, kdy vy si zaplatíte člověka a můžete si takhle pronajmout i partnera, a babičku, kohokoliv. Ale mě zaujal jako taťka, já jsem viděla totiž video, kdy s ním zajdete na kavčo a do nějakého klidně hračkářství, nebo kina, nebo na koncert, kamkoliv. Jo. A není to seznamka, nic romantického, je to opravdu jenom jako společnost pro někoho, kdo si to zaplatí. Já jsem našla, že jedna z nejznámějších služeb se jmenuje nějak Osan Rental a tam si můžete najmout takhle sympatický jako člověka za 1000 jenů, což je třeba 150 korun na hodinu.
1: A tak mají tam navíc jenom teda jako taťku, který tě bude chválit, nebo tam mají i toho tátu, který tě bude prostě jako tepat za různý věci, jo? Že tady to si neudělala a že takhle třeba vypadáš a že tohle a tamto a že za komunistu bylo líp.
2: Tak když ho máš doma, tak proč by si se pak pronajímal?
1: No, přesně, já si říkám, že v Česku by tady ta služba zkrachovala, jo? Protože většina z nás má takovýho taťku doma.
2: Ale jinak bude ten člověk, ať už si tam pronajmete partner, nebo taťku, nebo kohokoliv, bude dělat to, co vy chcete a platíte vy ty náklady, jakožto klient. Když půjdete do kina, zaplatíte to vy a podobně, plus si platíte tu jeho přítomnost. Ale vlastně v případě, že třeba máte rádi solo cestování a najednou se během té doby, kdy jste na cestě, začnete cítit osamělý, tak mi to přijde vlastně roztomilý.
1: Já když o tom přemýšlím, Jasmin, tak jasně, v Japonsku si ho musíš koupit a tady si tě takovej taťka najde rád sám.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Levněji už to nejde!

0: nejlepší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Potvory na Hit Rádiu 8.47. To bude těžký, Jasmin.
1: Je to těžký.
0: To bude těžký, my bychom vám chtěli říct, jestli vás můžeme poprosit, vlastně musíme vás požádat o vaše svolení, my bychom si teďka pár týdnů dali tady ve vysílání Snídaně šampionu volno. Povolíte nám to?
1: Teď jim povolil podle mě šutrák ze srdce trošku, jakože
0: jo, konečně bude klid, konečně. My si dáme na chvilku volno, já budu zpátky kdy? 13. července, to je v pondělí, a ty budeš zpátky?
1: Já buď 20. anebo ještě někdy v týdnu předtím.
0: Jasmin, budeš mi chybět.
1: Taky
0: budeš mi chybět!
1: Taky.
0: Strašně kecám.
1: Vlastně my si jako nebereme volno od toho vysílání, ale od sebe, že jo? Abychom pak zase mohli být super tým.
0: Jasně. Tak takhle, teďka vážně. Potřebujeme nabrat trošku síly, jak by řekl Terminátor, I'll be back, jo? A dohromady, to vám můžeme slíbit, budeme zpátky ještě než vyjde GTA 6, jo? Takže všechno v pořádku, všechno v požontku. Imagine Dragons, next to me, takhle, ještě než se rozloučíme, samozřejmě Snídaně šampionů, ta úterní pokračuje, před náma ještě dva songy do 9, a to je tohle, a taky se staví Metcon a Ray Dalton, Don't Worry. Jsme Hit Radio, tak krásné ránko, šampioni.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme učinili. Tohle je poslední song úterní snídaně šampionů s datem 30. června. Metcon, Ray Dalton, Don't Worry. No a připomínáme ještě jednou, že my se teďka dáme na pár týdnů trošku oraz, jestli dovolíte. Já budu zpátky 13. července a Jasmin asi 20. července, tak nějak se tady potkáme. Nicméně, my jsme se tady o tom už před chvílí bavili a přišla nám od Renči hezká zpráva, za kterou moc děkujeme. Napsala, je lidi, co budu dělat, vždyť ani neodjedu do práce, kdo mě bude rozesmívat. Vážně teď krásnou dovolenou přeju, zasloužíte si ji. No, kdo tě bude Renči rozesmívat, ten, kdo to bude konečně umět, že jo?
1: Ale moc děkujeme za hezkou zprávu a doufáme, že i vy si nějakým způsobem odpočinete.
0: Takhle, soutěže, muzika, všechno, na co jste zvyklí, to samozřejmě zůstává, to bude pokračovat, nemusíte se bát, že vám třeba utečou vstupenky na Colors of Ostrava, které tady rozdáváme v ranní pětce, no a já si myslím, že už je opravdu z nás, že už je opravdu na čase, abychom se na chviličku zdejchli a nechali to tady těm odvážnějším.
1: Tak je to
0: si
1: tak.
0: Moc si užijte úterý, užijte si prázdninu, užijte si dovču a my se na vás za chvilku to uteče. Budeme zase těšit.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak díky za všechna společná rána, my jsme Michal a Jasmin a těšíme se.
1: Zase brzo, tak
0: brzo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, mějte se, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase z Valašského Meziříčí na Rožnov u Zašové se srazily dvě osobní auta s kolonou, počítejte v obou směrech. V hranicích na přídě Československé armády směrem do centra se srazily také dvě osobní auta. Na místě už je policie. Co se děje na cestách, to pište nebo posílejte hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
4: Stezka Valaška.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
5: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Zbraňová amnestie, při které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo, dnes končí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena už 5x. Silná bouřka podemlela včera večer železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Provoz v úseku mezi Hanušovicemi a Starým městem pod Sněžníkem byl kvůli tomu přibližně na 2 hodiny přerušený. Před 9 večer se po trati začalo opět jezdit. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově.
6: Fotbalový servis.
7: Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Němci se v play-off mistrovství světa představili po 12 letech, kdy získali 4. titul. Při minulých 2 účastech skončili už ve skupině. To maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v mexickém Monterrey Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Nizozemci v něm stejně jako při 2 svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli.
1: Dneska u nás bude skoro jasno až polojasno, teď dopoledne si ale užívejme ještě příjemný chládek ze zatažené oblohy. Odpoledne se místy objeví přehánky i bouřky, no a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 28 až 32 stupňů.
6: Hit Radio Orion.
1: Je úterý 30. června, svátek mají šárky, tak holkám přejem vše nejlepší. S vámi Karla Michalíková a společně za chvilku proberem třeba ty včerejší bouřky, které na mnoha místech napáchaly nemalé škody. Třeba v Krnově padaly kroupy velikosti tenisových míčků. Dejte vidět, jak to vypadalo u vás, teď už ale samá skvělá muzika, třeba David Guetta, One Man Show, Cizí.

romantika. Na Hit Radio Orion, Kristýna Perry. Jak už jsem říkala, tak včera večer to počasí opravdu řádilo. Místy kroupy hlásily v Krnově, bouřky prošly Opavou, Českým Těšínem, Karvinou i dalšími místy. A já jsem se celou dobu těšila, že teda konečně zaprší pořádně i u nás v Heřmanicích a zase nic. Jako já mám pocit, že na naše obec je prostě nějaká začarovaná, že je schovaná v nějakém oku, kde prostě nikdy neprší. Protože všude kolem černou blesky liáky. U nás dvakrát zařmělo a to bylo všechno, tím to skončilo. Jako ještě, že máme studny, protože jinak už zalíváme zahrady třeba minerálkama nebo já nevím, no. Tak snad se rosničky tentokrát trefí a dneska sprchne úplně všude, protože ty zahrady, už je to fakt prosím. Hlavně ta naše.

0: Jsme Hit Radio Orion, hrajeme vám na celou Moravu i Slezskou, teď k jednomu hitu, který určitě vy, rodiče malých dětí, dobře znáte. Mačkací knedlíčky, takzvané dumplingy. Pobláznili snad úplně všechny děti, a to nejen ve světě, ale i tady u nás. A ano, i my jich doma pár máme. Jenže pozor, levné napodobeniny z pochybných obchodů nebo tržišť jsou podle odborníků vysoce nebezpečné. Některé mohou obsahovat velmi nebezpečné chemické látky a už vůbec nesplňují bezpečnostní normy. Takže jestli máte doma, tak dětem vysvětlete, že sice mačkat se asi můžou, ale rozhodně by se neměli praskat, stříhat, olizovat, už vůbec nekousat. Prostě to, co je uvnitř, není úplně bezpečné. A vlastně ideálně byste se toho měli asi co nejdříve zbavit. Nápadně, samozřejmě, aby to děti neviděli. Ale nebojte se, zase brzo přijde po Labubu a těchto knedlíčkách určitě další nový trend.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Levněji už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

Noční hřích velmi povedený. Na Hit Radio Orion s vámi i dnes v úterý 30. června Karla. Dneska už je trochu snesitelněji, aspoň takhle na dopoledne. I se docela dobře spalo nakonec, proti včerejšku třeba. No a pro ještě lepší náladu vám teď pustím do uší něco, co jste možná dlouho neslyšeli a zároveň jste na tom vyrostli, pokud jste stejně jako já devadesátkové dítě. Ale i pokud jste třeba mileniál, tak vám tohle určitě nebude cizí. Freestyler a takové malé lákadlo na dnešní polední srdcovky.

0: ulici nebo za volantem, hrajeme vám na celou Moravu i do Slezska, soutěžíme s vámi, přinášíme vám aktuální zprávy a dění z našeho kraje a taky vás moc rádi posíláme někam ven, za zážitkem, za výletem nebo za hezkou akcí a uděláme to i právě teď. Tak pěkné dopoledne.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi vlaky, technické památky nebo hornickou historii? Pak si nenechte ujít jedinečnou jízdu báňským spěšným vlakem po ostravsko-karvinském černouhelném revíru. O víkendech až do 20. září vás speciální vlak zaveze po neveřejných uhelných vlečkách do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Čeká vás komentovaná jízda plná zajímavostí, zastávky na focení i pohled do hornické minulosti našeho kraje. Rezervujte si své místo včas a vydejte se na nezapomenutelnou cestu báňským spěšným vlakem. Více informací najdete na stránkách Slezského železničního spolku.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
5: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na obchvatu Mohelnice směrem na Šumperk došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. Zdržení je tam ale zatím minimální. V Třinci v ulici 1. máje na křižovatce se Smetanovou jsou v sobě rovnou 3 osobní auta. Tam počítejte se značným omezením. Co se děje na cestách, to pište nebo posílejte hlasovku na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grillujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte na jedno. Zahrádka Dakota u Bělského lesa.
4: Jenom hity. Hit Radio.
5: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Vláda navrhla zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 korun na 400 000. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Vedení Přerovské radnice se rozhodlo v následujících 3 měsících poskytnout cestujícím na 12 dnů MHD zdarma. Autobusy budou zadarmo jezdit během největších letních akcí v Přerově. Bez placení se budou moci svést lidé MHD i během Evropského týdne mobility ve druhé polovině září. Prezident Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu 5leté čekání na vítězství. Po 4 neúspěšných ročnících porazila Rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním kole French Open.
0: Dneska u nás bude skoro jasno až polojasno, později se večer můžou objevit i přeháníky a lokální bouřky. Namíříme 28 až 32 stupňů na horách, v Beskydech hlavně kolem 24.
4: Hit Radio Orion.
0: Je lehce po 10. a z Hit Radio Orion vás zdraví Karla Michalíková. Pro hezčí úterý teď posílám

se ukázalo, že sociální sítě někdy umí udělat větší práci než nějaká kriminálka. Město zveřejnilo záběry muže, který poškodil květináče na radnici, ale byla to taky fakt pohroma, jo. A poprosilo lidi o pomoc s jeho ztotožněním. A tahle výzva zabrala. Muž se po zveřejnění videa a fotek nakonec sám přihlásil městské policii. A já nevím jak vy, ale mně přijde, že někdy je největší trest právě ta ostuda. Jo, právě to, že ho prostě toho člověka zveřejníte, ať ho každý vidí, co dělá. A ono jako je hezké, že máme nějaké GDPR, dobře. Jo, ale podle mě by se to nemělo vztahovat na zlodě, kriminálníky, recidivisty, prostě všechny, co konají nějakou trestnou činnost. Tam naopak pomůže jenom to, když zveřejníme ten jejich obličej, ty jejich činy. Hezky, aby to viděla celá republika, co je to zač. Co myslíte vy? Já jenom si říkám, že opravdu nejvíc na ně pomůže, když mají z ostudy obrovský kabát.

0: Vítězit rádiem Orion. Motorová pila, sekera a špičková fyzička. Přesně to bylo o víkendu k vidění ve Fernštátu pod Radhoštěm, kde se konalo mistrovství České republiky v prestižní sérii Steel Timber Sports. Českým šampionem se stal Martin Kalina, mezi ženami znovu zazářila Karolína Urbanová a druhé místo v juniorské kategorii vybojoval Miroslav Větrovec. Všem gratulujem. No a sportovní dřevorubectví dnes patří mezi nejrychleji rostoucí technické sporty, což jsem vůbec nevěděla. A závodníci při něm měří síly v disciplínách, které prověří rychlost, sílu i naprostou přesnost. Tolik z mistrovství České republiky ve Frenštátě. Teď už k dalším hitům, před námi Kamrat. Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
1: Stezka Valaška. Pro doma.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností. Svět se zpomalí. Hit Radio.

0: Vohnouči na Hydrádiu Orion přesně v 10 hodin 30 minut. Já doufám, že máte příjemné úterý. No a nový díl našeho podcastu Vypalovačky je tady a po Michaelu Jacksonovi se probírala Madonna. Řeč je o jejich začátcích v New Yorku, přes dívce královna popu, skandálu kolem Like a Prayer a taky dokumentu s Madonou v posteli. No a vlastně ukázku z tohohle dílu mám pro vás i teď, abyste věděli, jak tenhle náš podcast vlastně vypadá, jak zní a na co se můžete těšit. Tady se řeší, co Madonna a její chlapy třeba.
1: Třeba Vanilla Ice, se kterým tenkrát chvilku randila.
2: Tak já mám 8 měsíců přesně.
1: Dokonce, ty to máš takhle načtený. A dokonce mám pocit, jakože on se s ní díky tomu snad i rozešel, ne?
2: Jako, jo,
1: tak že se potom jako náhodou jako objevil v knížce, kde nechtěl být až tak moc vidět, anebo možná ne v té poloze, nebo já nevím, co tam přesně jako s ním bylo, ale že se s ní potom dokonce jako rozešel.
3: A přitom třeba Warren Beatty, se kterým byla deal, já jsem rok a čtvrt, tak ten tam v té knížce nebyl. Ten byl zase v tom s Madonou v posteli.
1: Moc starý už, ne?
2: Sean Penn byl takový jako hodně mediálně probíraný, protože
3: letech, no.
2: Tam bylo nějaký jako domácí násilí.
3: To se říkalo.
1: On byl strašně žárlivý, že jo, hlavně.
3: Asi je taková povaha, ale důležitý je, že oni zůstali kamarádi potom a v poslední době se hodně jako zase baví spolu a vždycky říkala, že je to vlastně člověk, který ho do dneška jako miluje.
0: Nová Vypalovačka právě teď na všech podcastových platformách. Dejte vědět, jak se vám líbí.

0: Stále ladíte a posloucháte Hit Radio Orion. Uvědomujete si, že do konce roku zbývá přesně půl roku? Že za 6 měsíců je tady zase nový rok? To je mazec. A mě hned napadlo, jak jste na tom s novoročními předsevzetími. Co? Z ledna, co jste si dali. Já teda musím zaklepat, mně se jedno letos opravdu povedlo od ledna, od 5. ledna mám dole 13 kilo, jo, a cítím se teda o hodně lépe. A vůbec neříkám, že to bylo jednoduché, spíš naopak, ale jsem ráda, že jsem se vůbec hecla a fakt se mi to podařilo, že tak kilo dvě by to chtělo. Ale mě zajímá, co jste si dali za cíl vy a jestli ho pořád jako držíte, nebo to vaše předsevzetí skončilo někdy kolem 3 králů, jako u většiny z nás. Dejte vědět, už ale Alex Hepburn.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hit Radia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz. Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů, se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z 1000 produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň. Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky. CZ.
14: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov CZ.
15: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Hit Radio Orion.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Fučo.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Přerovsku na průjezdu u Hřičicemi směrem na Kojetín došlo ke srážce osobního auta s nákladákem. Zdržení je tam ale zatím minimální. V Olomouci na přídě kosmonautů u zastávky MHD Vejdovského probíhá úklid silnice po dopravní nehodě. Tam se zdržíte nárazově. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grilujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte na jedno. Zahrádka Dakota u Bělského lesa.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
0: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: MPO Matrace. Česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5%. ODS by získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. V Rožnově a sousední dolní Bečvě bude fungovat nová poptávková doprava. Provoz spustí už zítra. Obyvatelům nabídne flexibilní způsob cestování po městě a jeho okolí bez nutnosti sledovat jízdní řády, říká mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
9: Klimatizovaný mikrobus bude v pracovních dnech jezdit od 7:30 ranní do 7:30 večerní. Cestující budou moci nastupovat a vystupovat na celkem 232 virtuálních zastávkách v Rožnově a na dalších 25 zastávkách na dolní Bečvě. Objednání jízdy bude možné prostřednictvím mobilní aplikace Airbus.
8: Po zadání cesty aplikace nabídne nejbližší nástupní místo a čas odjezdu. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele roste. Zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Záchranné práce a odklízení trosek dnes pokračují. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i mediální kampaň.
1: Dneska u nás bude jasno, místy polojasno a i dnes večer se mohou přidat přeháníky místy bouřky. Měříme 28 až 32 stupňů.
0: Hit Radio Orion.
1: I po 11. vás zdraví Karla Michalíková. Šárkám přejeme vše nejlepší k svátku a posíláme depešáky. Může být. No je, že

ladíte Hit Radio Orion. Možná už vyhlížíte víkend, protože třeba míříte na Jižní Moravu. Mě krásně. Tím pádem ale pozor, na Pálavě prý probíhají alkoholové orgie. Ale nebojte, já nemluvím o vinařských slavnostech. Tentokrát v tom jedou motýly, vosy a další hmyz. Oni si pochutnávají na skvašeném ovoci a podle vědců jsou pak úplně opilé. Úplně na šrot. Já jsem si celou dobu myslela, že po Pálavě se motají jenom opilí turisti a vidíte to. I hmyz tam lítá na křivo. Tak pozor na to o víkendu. Kontrolujte skleničky, ať nevypijete něco navíc s tím vínečkem. A nějaké žihadlíčko. To by bylo nepříjemné.

0: hovoru Slezka celé 3:30. A zpívalo mu to moc hezky. Vlastně mu to pořád dobře zpívá a taky pořád dobře vypadá. Vedra trápí i zvířata v Moravskoslezském kraji. Ochránci přírody prosí lidi, aby na své zahrady, balkóny nebo do stínu před domem postavili misku s čerstvou vodou. Pomůže se tak ptákům, ježkům, veverkám, ale vlastně i hmyzu přežít tyhle tropické dny. Právě během vlny veder přibývá zraněných a vyčerpaných zvířat i v českých záchranných stanicích. My jsme vám tenhle příspěvek dali i k nám na sociální sítě. A na Facebooku tady je tolik komentářů, tolik krásných fotek, jak pomáháte i vy. Třeba Petra píše, u nás najdou vodu i granule, přidává fotku, jak to vypadá. Martina, taky máme po celém dvorku i za domem misky, mám strach o naše jiřičky a vůbec všechna venkovní zvířátka. No, tak to je moc hezké, my děkujeme, že pomáháte společně s námi, jste úžasní.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklórních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Orion.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

0: Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
2: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
1: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se s námi tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
2: Pacáko.
1: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
2: Pacáko.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: New Orion Dua Lipa. Přeju hezké dopoledne. Železnice už nejsou pro Evropskou unii téma, postupně bude dotace na ně omezovat. Tak to je jeden z mýtů kolem dopravy v Evropě, který samozřejmě není pravda, ale stále se mu věří. Naopak, vlaky budou u nás na Moravě a ve Slezsku důležité ještě dlouho a Brusel s nimi bude pomáhat i dál. Na telefonu je Kateřina Suchánková z olomouckého hejtmanství a já se ptám, jaký je význam železnice pro Olomoucký kraj?
1: Určitě má velmi vysoký význam v rámci dopravní obslužnosti napříč celým územím a to především z toho důvodu, že je kapacitnější samozřejmě než autobusová doprava, zároveň je to ekologičtější, tak nějak tradičně prostě železniční doprava k objednávání veřejné služby patří.
0: A s pomocí Evropské unie máte i nové vlaky?
1: Na všech elektrifikovaných tratích, které máme v Olomouci, už dnes jezdí 27 nových Regio Panterů druhé generace a 3 Regio Panteří první generace, takže máme kompletně obnovený vozový park. Co se týká dieselových trakcí, tak tam se budeme pokoušet samozřejmě dosáhnout na dotační tituly a zajistit si provoz na těchto tratích vlastně ekologickými vozidly, což je BEMU, což jsou bateriová vozidla.
0: A ještě mě zajímá, jak změní život v kraji vysokorychlostní železnice.
1: Tak myslím si, že určitě významně ano, protože větší vzdálenosti cestující určitě překonají v kratším čase. Tam spíše očekáváme, že pokud se výstavba uskuteční, takže se nám trošku uvolní samozřejmě nějakým způsobem i koridor a určitě na to budeme navazovat.
0: Říká Kateřina Suchánková z olomouckého hejtmanství. O mýtech kolem dopravy v Evropské unii, nejen železniční, ale třeba i té letecké, se dozvíte víc na našem webu.

0: Farm na Hydrádiu Orion. Je přesně 11 hodin 40 minut. Možná už se pomalu sbíráte na oběd, třeba vás ještě k tomu kolega dneska zve, tím pádem skvělá nálada, co? No a pojďme si říct, co dneska bude řešit naše odpolední dvojka, Michal Zevelinu. V Moravskoslezském kraji se totiž objevil speciální druh klíštěte, který doslova člověka pronásleduje na každém kroku. A řešit se bude i jahodový měsíc a jeho účinky na naše spaní. Teď už do 12. Nickelback, taky Avicii, s vámi byla Karla Michalíková, taky mířím na oběd, tak se třeba potkáme a nechám se taky pozvat od vašeho kolegy. Přeju dobrou chuť.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj

0: Běžte na scoutska.cz.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: dopravní servis z Moravia Slezská. Pozor na trase z Příbora na Ostravu. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dnes pracují silničáři. Počítejte s omezením. A silničáře potkáme taky v Krnově v Albrechtické ulici. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka dorazí další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je proto zajistit své domovy, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli ani krizové scénáře, jak radí mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
7: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby se lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
6: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě ministra kultury Otto Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 našich tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu nastoupí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začíná právě teď.
0: Moravskoslezský kraj dokončil v ostravském městském obvodu Krásné pole stavbu kruhového objezdu. Okružní křižovatka je s tím kruhovým objezdem ve vlastnictví kraje. Její vybudování vyšlo na více než 10 milionů. Nový kruhový objezd je na frekventovaném místě a nahradil křížení ulic Opavská a Družební.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Odpoledne a večer se mohou na Moravě a ve Slezsku ojedinělé objevit přehánky a hrozí i bouřky, které mohou být silné. A teploty se dnes dostanou až na 32 stupňů.

Je pravé poledne, přeju vám nádherný den, posloucháte Hit Radio a srdcovky, dneska je 30. června a já poprvé začnu srdcovky jinak. A tady mám dneska něco osobního, jednu věc, kterou bych vám chtěl říct. Protože my tady spolu trávíme každý den, bavíme se o všem, sdílíme svoje pocity, emoce, vlastně jsme tak trošku jedna rodina a v rodině je vždycky hrozně hezký si všechno říkat. Pro mě je dnešek naprosto výjimečný a speciální den, protože dneska v noci moje fantastická Kateřina přivedla na svět našeho druhého syna. Je to kluk jako bok! A já jsem ten nejpíšnější chlap na téhle planetě. Oba jsou zdraví. Ona je moje hrdinka. Kateřino, jsi prostě fakt boží. Jsi boží. Děkuju taky všem z porodnice ve fakultní nemocnici v Plzni. A první píseň, kterou tady mám, tak to bude píseň, která na Hit Radio vlastně ještě nikdy nehrála. A je to píseň, kterou já posílám mojí kačí. Jmenuje se One Day Like This. Před 4 lety, Kateřino. Jsi mi tenhle výjimečný den dopřála poprvé a já myslel, že to bude naposledy. Dnes jsi mi ho dopřála podruhé a já jsem na tebe neskutečně pyšnej. Děkuju. Děkuju moc.

Tak tohle je moje srdcovka. A jsem strašně rád, že jsem se toho dožil, že ji můžu zahrát v tenhle výjimečný den tady u nás na Hitrádiu. Děkuju moc za všechny gratulace. Jste prostě skvělí. Jste fakt skvělí. Ale tenhle den samozřejmě není o mě. Tenhle den je především o mý Kateřině. A taky o našich dětech, protože víte to sami jako rodiče. Prostě oni nám ten život dokážou občas tak znáročnit a tak nám pít krev, že si řekneme, že jsou prostě fantastický. Tak mi napište na náš WhatsApp rok narození vašeho dítěte a já dneska budu hrát srdcovky jenom z těchhle let. 777 937 777. Jsme Hit Radio.

Já bych chtěl vědět ročník narození, nebo respektive rok narození vašich dětí, a na základě toho tak budu vybírat srdcovky. Už máme za sebou dvě, takže teď ta první, která bude pro vaše děti. Mám tady zprávu od Simči, která píše, v roce 1991 se nám narodil náš první ze čtyř prcků. Máme dva kluky a dvě holky. Ano, opravdu je nás hodně, ale je to nádherný. Je to nádherný a v životě bych to neměnila. Zdravím všechny svoje děti, moc si miluju jejich máma. To je krásný. Tak já jsem v rychlosti kouknul do roku 1991. A když teda vy máte plný barák dětí, tak je tady skupina, která se jmenuje Přeplněnej dům. Crowded House. A tak to je tak jako trošku symbolický. Tak tohle se hrálo v roce 1991. Crowded House na Hit Radio.

0: srdcovky Hitrádia.
1: V rámci dnešních narozeninových srdcovek nebo srdcovek pro naše děti, tak hrajeme hity z roku, ve kterém se vaše děti narodily. Je to opravdu strašně moc a zároveň vybírám i hity, které jste možná nikdy předtím neslyšeli. Někdy jsou jako strašně známý, jsou to nádherný hity, ale je to i z jednoho záměrného důvodu a to, protože když vám přišlo to dítě do vašeho života, tak to bylo taky najednou něco úplně novýho, vůbec jste netušili, co to vlastně s tím vaším životem udělá. Je to věc, na kterou vás nikdo nikdy nedokáže připravit. A já jsem třeba přišel na to, že od té doby, co jsem rodič, tak já už vidím svět, na který jsem se do té doby bez dětí jenom díval. Já už vidím ty rohy, vidím to nebezpečí, vidím všechno. Jsem jak v Matrixu, jak kdybych to najednou prokouk ten kód, takže ten svět s těma dětma, na který jsem se do té doby jenom

díval a viděl jsem, že existuje, tak teď najednou vidím. A jsem strašně rád, že tady vidím i vaše SMSky, které posíláte na 777 937 777. Vybírám teď hit z roku 2002. Jmenuje se Point of View a je od skupiny DB Boulevard. A doufám, že se vám bude líbit. Věřím, že ano. Je to taková italská elektronická hudební skupina. A je to takový trošku cirkus. Tak pokud i vy zažíváte s vašimi dětmi cirkus, tak tohle je přesně hit pro vás. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 4. Právě teď.

0: Itálie zpátky do srdce Evropy. DB Boulevard, Point of View na Hit Radio ve 12 hodin a 20 minut. To byla čtvrtá srdcovka. Jenom pro vás a vaše děti z roku 2002.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A jdeme do 90. Mám tady zprávu od Ivety, která píše: můj syn se narodil v roce 1999. Je to jedináček, letos je to poslední rok, kdy je to ještě můj chlapeček. Za rok už bude dospělý chlap a já nechápu, jak rychle to uteklo. Moc vám gratuluju k narození syna. Mít doma miminko je největší štěstí a zázrak na této planetě. Mám slzu v očích, když si vzpomenu na váš první vstup v srdcovkách. Zdravím. Děkuju moc. A rok 1999. Jo, ještě tady, pardon, já tady to koukám, jsem si to nezaskroloval dolů. Že je to velký lamač srdcí dívčích. Tak taky krásný. Tak jestli velký lamač srdcí, tak já v rychlosti změním tu srdcovku, kterou jsem tady měl. Protože to by nedávalo smysl. 1999, tam si myslím, že je... Ano, trefil jsem to výborně. Tak pozor, rychlá změna. Pokud váš syn je lamač dívčích srdcí, tak jednoho lamače dívčích srdcí z 90. tady mám, jmenuje se Lenny Kravitz. A ten v roce 1999 vydal tenhle legendární hit American Woman na Hit Radio. Právě

0: Tak takhle zní zhruba nějakých 80 kilo živé váhy a 80 kilo jasnýho sexepílu. Lenny Kravitz, American Woman.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla pátá srdcovka pro dnešní den. Já bych si nejradši dal srdcovky celý 3 hodiny až do 3 do odpoledne, co dneska tady spolu zase budeme, jako každý den od pondělí do pátku na Hitrádiu. Ani dnešek jsem se nemohl nechat ujít. Spousta z vás mi píše, proč jsem se krašil do práce. Je to jednoduchý. Já jsem tenhle ten dnešní výjimečný den, i přesto, že jsem přišel v 3:30 ráno domů, tak jsem prostě chtěl trávit s váma. O tom to rádio je. Prostě spolu žijeme. Jsme spolu rodina. A tak dneska té vaší rodině, těm vašim ratolestem, hraju srdcovky. Na přání nás čeká ještě jedna samozřejmě. I ta bude z ročníku narození vašich dětí. Tak ještě v rychlosti 777-937-777. Snad se trefím zrovna do té vaší zprávy. Napište mi, kdy se narodilo vaše dítě nebo popřípadě vaše děti. Já vyberu hit z té doby. Už za chvíli tady na Hit Radio.

0: www.letniny.cz.
1: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.

potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktik papír.cz

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši

Poetika na Hit Rádiu ve 12 hodin. Ve 12 hodin a 630 minut úplně přesně je tady poslední srdcovka, která je na přání a dneska, tak je to na téma naše děti a rok narození vašich dětí. Mám tady zprávu, kterou píše paní Lenka a píše, že se v letošním roce poprvé stala babičkou, že má jednu jedinou dceru, která se narodila v roce 1991. A že je poprvé v životě babičkou a že to je nádherný pocit. A že jí vnitřně trošku mrzí, že těch dětí nakonec neměla v životě víc. A já bych jenom teda vybral rok 1991. Je to vlastně nádherná symbolika, protože Michael Jackson v roce 1991 tak naspíval píseň, která, on ji jako naspívával dlouho, takže to je v nějakém jako rozmezí. Ale v tom 1991 tak měla největší dopad a je to vlastně píseň, která pojednává o tom, aby jsme udělali svět lepším místem pro žití a především pro naše děti. A to si myslím, že je naprosto dokonalá píseň, kterou bychom dneska ty srdcovky mohli vlastně takhle zakončit, protože ono to tak je. Jakmile se jednou stanete rodičem, tak vlastně zapomínáte myslet na sebe. Člověk automaticky přestane být sobcem a začne dělat všechno pro ty svoje děti, aby měli lepší místo na této planetě.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Rádiu v hodině našich srdcovek. Tále končí, sice pokračujeme dál, ale na srdcovky si budete muset počkat zase až do zítra ve 12 hodin v pravé poledne. Navíc zítra je středa, čeká nás i ruleta. A moc díky, už se mi tady ptáte na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777, jestli náhodou nebude zítra ruleta, co může zaznít v ložnici a také na porodním sále. Věřte tomu nebo ne, já si velmi často umím dělat legraci i sám ze sebe a samozřejmě prostor na blbý fóry najdu vždycky. A dneska, když jsem byl v noci na tom porodním sále, tak s tím porodníkem jsem si tam povídal a přesně tohle jsme řešili, že zítra je středa a že já tam v tom rádiu tu ruletu mám. A on si na to tak jako říká, no, to je vlastně jako docela dobrý. No, tak já si umyju ruce a jdeme na to. Tak my jsme to vlastně včera odstartovali. Tak ještě jednou teda děkuju za všechny zprávy, které jste dneska posílali. Zároveň znovu ještě zdravím do porodnice v Plzni, do fakultní nemocnice. Tam jsou úplně fantastický, ta práce, to je jako neuvěřitelný být u toho zázraku, když se to nové, ten nový človíček dostane na tenhle svět. To je prostě něco neuvěřitelného. Holky a chlapi, co tam jste, fakt klobouk dolů. No, chtěli jste, abych dělal teda nějakou fotku na Instagram, tak už jsem ji tam postnul. Z porodnice, tak to tam je, tak můžeme dál rozebírat samozřejmě ještě takhle i mimo éter i vaše zážitky. Rád se o tom s váma pokecám. Od toho tady jsme, vždyť spolu trávíme každý den a sdílíme naše životy. Ve 13 hodin nejnovější zprávy a do té doby z hitu David Guetta, tedy Swims, Kabáti a taky Taylor Swift.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Radio ve 12 hodin 57 minut. Za chviličku je tady připravená i Lucie, která má pro nás další nejnovější zprávy. A my si dál budeme povídat o tom, co se děje v našem Kocourkově a jak to vypadá se summitem NATO a výletem prezidenta a Babišem a tak dále. No bude to zajímavý samozřejmě. Prostě aktuální informace pro vás máme z našeho politického dění. No a k tomu je aktuální informace ze silnic. Tak pojďme na to. Je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase z Příbora na Ostravu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí bude probíhat práce údržby, počítejte s omezením. No a v Krnově Valbrechtické ulici bude probíhat údržba a oprava svislých značek, tak opatrně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned. Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
7: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: MPO Matrace. Česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě drží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě mohou dokonce šplhat na 36 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30, už jen na jihovýchodě Moravy. Po oba dny hrozí také silné bouřky s krupobytím a nárazovým větrem. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla včera v živém vysílání na Facebooku.
11: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
10: Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní i pracovní povinností. Hnutí jeho českého hejtmana Martina Kuby, Naše Česko, chce přivést do politiky mladé lidi. K jejich výběru připravilo program k vyhledávání talentů do 35 let. Hnutí se inspirovalo u britských konzervativců. Vybraným mladým lidem plánuje poskytovat dlouhodobou podporu a stavět je tak jako kandidáty do voleb. A teď ještě pohled k nám.
1: Meteorologové včera v Moravskoslezském kraji znovu zaznamenali rekordní teploty. Maxima pro včerejšek byla překonána nebo dorovnána na všech měřících stanicích, kde se měří alespoň 30 let. Takových je v regionu 20. Nejvyšší teplotu v Moravskoslezském kraji zaznamenala měřící stanice v Ostravě Porubě, kde vystoupala na 38 stupňů Celsia.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno, hlavně později odpoledne a večer se mohou tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty až 32 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 20.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Venku je tak krásný počasí, jak je pod mrakem, trošku chladno, zima, tak už to na sobě cítíte, že už přichází ta chvíle, kdy už vám tohle začíná vadit a začali bychom si zase jako stěžovat na to počasí, co je venku, jako co to je. Je červen a venku zima, bude pršet, kde jsou ty letní teploty, kde jsou ty tropy. Nebojte se, vypadá to, že příští týden se ty teploty znovu nad tu třicítku vrátí, ale dobrá zpráva je, že už by neměly padat teplotní rekordy, takže aspoň budeme moc normálně dýchat. Každopádně užijte si tohle, otevřete okna, zkuste vychladit co nejvíc ty místnosti, ve kterých teď pracujete, protože od příštího týdne už to zase bude sauna. Posílám vám do vaší sauny další hity, za chviličku Ray Dalton a právě teď One Direction na Hit Radio.
2: Hit Radio Orion.

tak to je zpěvák, který taky patří mezi velký fotbalový fanoušky, určitě sleduje mistrovství světa ve fotbale, stejně tak jako možná i vy. Letošní mistrovství světa ve fotbale je docela slušným hurikánem, když už jsem to nakous. Nejvíc asi trpí sázkaři, protože ze hry už je Německo, Nizozemsko a to čekal málo kdo. No a ten dopad neúspěchu už je cítit taky u nás. Naše repre je momentálně bez trenéra po rezignaci Miroslava Koupka. No a tak si říkáme, kdo ten job už je cítit taky u nás. Naše repre je momentálně bez trenéra po rezignaci Miroslava Koupka. No a tak si říkáme, kdo ten job teďka vezme. Navíc, když

doleva, doprava, trošku i za roh, jestli někde se neobjeví nějaká tajná informace. Zatím nemáme, Tak si říkám, kdo by podle vás měl trénovat českou repre? Dejte vědět na 777-937-777 a měl by to být třeba i někdo ze zahraničí? To mě zajímá váš názor. Dejte vědět, no a když jsme o toho fotbalu, tak si dáme si zpěvačku, která na mistrovství světa ve fotbale vystoupila víckrát, než třeba její bývalý manžel, Piqué, velmi slavný fotbalista. Shakira, právě teď. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Činasky, láska a data. Data jasně ukazují, že chrápání je občas víc než láska. Že z chrápání nebo kvůli chrápání, tak se opravdu i některý páry rozchází, že to prostě jako nedají. Začíná to tím, že nejdřív je to všechno v pohodě, potom je to mlácení od toho jednoho, toho druhého, nebo takhle. Šťouchnutí, miláčku, chrápeš. Pak už je to normálně akorát polštářem přes hlavu, pak už je to, že každý spí v jiné místnosti, pak už je to, že každý spí v jiném bytě, pak už je to, že každý spí s někým jiným. Úplně. Tak to jsou mu jenom jako data. Ale teď pozor. Kdo chrápe? Možná teď to směřuju přímo na východ Čech, protože tam pořád jsou ty teploty naprosto pekelný a umorný. Tak i v noci. To dechání je prostě jako šílený, že to se člověk potí ve vlastní šťávy a teď ještě do toho prostě chrápe. Tak chrápání prý může znamenat regeneraci mozku. Tvrdí to vědci, jo. A ty prostě často mají pravdu. Regenerace mozku, že když člověk chrápe, tak ten mozek vlastně u toho regeneruje. Takže prosím vás, pokud je to váš problém, že do vás někdo neustále mlátí, nebo máte pocit, že jednou budete muset spát sám, nebo úplně jinde s někým jiným, tak řekněte, já miláčku nechrápu, já regeneruju. A pokud vám uvěří, že máte co regenerovat, tak máte z poloviny vyhráno. Takže je to tak, nechrápeme, regenerujeme. My taky budeme regenerovat za chvíli, dáme si Toma Volkra a nebude chybět ani Rehab a Ina, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Levněji už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz. Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opravuje.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Jestli se v noci budíte tmy a necháváte si sem tam občas svítit nějaký malý světýlko, tak tohle byla píseň přesně pro vás. Tom Walker a Nechat lehce rozsvíceno, Leave Light On. Je 13 hodin 36 minut, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. No a když už jsme teda u té tmy, tak tma by měla přijít, protože opravdu v Česku se mají objevit další bouřky. Tam, kde ještě nebyly, tak tam přijdou a dokonce i s krupobytím. Tak jenom dávejte pozor, protože to fakt jako může vypadat, že i přesto, že teď vás svítí sluníčko, tak v noci to všechno může být úplně jinak. Tak dávejte bacha, kde parkujete a zároveň i jaký máte pojištění. Málo kdo vlastně jako ví, co všechno jeho pojistka zahrnuje a jestli třeba zrovna ty kroupy tam jsou nebo nejsou. Tak jenom dávejte na to bacha. Mám známýho, který dělá to, že když má přijít nějaká bouřka, tak dává, za mě je to teda jako hrozná blbost, ale je to takový jako, přijde mi to jako tip z internetu, dává deku na auto. Normálně pořídil takovou jako silnější deku a dává deku přes auto. Je to zajímavý. No, že prý, když potom padají ty kroupy, takže mu nezničí tu kapotu od auta. Nevím, já ho v tom nechávám samozřejmě, je to můj dobrý kamarád, tak jsem rád, že tomu takhle jako věří, ale hele, můžete to teoreticky zkusit sami, uvidíte. Si dáme další hity.

Rehab a jiná na Hit Radio, za chvíli další duet a tentokrát od nás z Čech, Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval Slzy. No a zároveň, když tady koukám na to, co všechno pro vás máme, tak už se těším, až bude taky 14. hodina, protože i dnes po 14. hodině

0: House of Fun, což je místo, kde se nebudete nutit ani minutu, je to přímo v srdci Prahy na Národní třídě a tam opravdu najdete svět plný zábavy, adrenalinu, taky moderních atrakcí. Levels je několik pater herní zábavy, Fly Vista je jedinečný letající zážitek, Back in Time, tak to je zase právě ta cesta časem pomocí moderních technologií. To bude bavit úplně všechny od dětí až po babičky, takže můžete vyrazit celá rodina. Budete na to mít od nás, od Hit Rádia, ode mě 5 000 korun. Po 14. hodině ten poukaz tady čeká jenom na vás. Tak buďte s námi.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Máte rádi vlaky, technické památky nebo hornickou historii? Pak si nenechte ujít jedinečnou jízdu báňským spěšným vlakem po ostravsko-karvinském černouhelném revíru. Po víkendech až do 20. září vás speciální vlak zaveze po neveřejných uhelných vlečkách do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Čeká vás komentovaná jízda plná zajímavostí, zastávky na focení i pohled do hornické minulosti našeho kraje. Rezervujte si své místo včas a vydejte se na nezapomenutelnou cestu báňským spěšným vlakem. Více informací najdete na stránkách Slezského železničního spolku.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karvina.munipolis.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě.
14: Na jednom místě.
13: Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou je za námi, před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D1 na 242. kilometru ve směru na Ostravu. Dejte pozor na porouchané osobní auto na Krajnici. No a na trase z Příbora na Ostravu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí bude probíhat práce údržby. Počítejte s omezením. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu, tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Pacienti se od července dostanou k další více než tisícovce léku u svých praktiků. Jedná se o zhruba osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
9: Rušíme preskripční omezení u více než tisíce léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Zhruba jedna osmina celkového počtu hrazených ambulantních léků.
8: Praktici nově předepíšou léky na srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, deprese nebo cukrovku. V Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Moravskoslezský kraj dokončil v ostravském městském obvodu krásné pole stavbu kruhového objezdu. Okružní křižovatka je s tím kruhovým objezdem ve vlastnictví kraje. Její vybudování vyšlo na 10,3 milionů korun. Kraj na její výstavbu získal dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 7,3 milionů korun.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno, hlavně později odpoledne a večer se mohou tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty až 32 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 20.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Úterní odpoledne na Hit Radio pokračuje dál, máme 3 minutky po druhé hodině. My si dáme další hity jako Ed Sheeran, Neil Dalmo, Diamond. Ani nemůžu mluvit. Nebo Leon Rimes a to píseň z filmu Divoké kočky. To jo, tak je krásný film. Lucie, viděla jsi Divoké kočky?
8: Já vlastně nevím, možná ne ani člověče.
0: Asi tím, že jsi žena.
8: Ale krávě, no,
0: To je přesně ono. Jak to mají chlapi se ženskýma? Pohled na svět. I to takhle občas řešíme tady u nás na Hit Rádiu. A protože jsou dvě odpoledne, tak si dáme náš pořad Pravda nebo Bullshit a tam dneska budeme mít další velmi zajímavý pohled na svět. Budu chtít znát vaše názory, tak si připravte mobilní telefony, dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Rádio Orion.

0: Lian Rimes na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak jdeme opět na tenký led a jdeme zjistit, co si myslí vědci o našem životě. A protože já jsem dneska přišel ráno v 15:30 domů z porodnice jako hrdý, pyšný tatínek, ještě jednou zdravím moji partnerku, která byla dneska neuvěřitelně statečná, fantastická. Ostatně tak jako ženy, vy u porodu jste, což je jako nejvíc, to není nic víc, to je prostě jako strašný masakr. Takže já jsem pyšný tatínek, narodil se nám syn, je to fantastický, už je to druhý kluk v naší rodině, samozřejmě třetí teda se mnou. No a když jsme to tady jako řešili s kolegama a s kolegyněma u nás na Hit Radio, tak se mi všichni ptali, a byl jsi u porodu? Říkám, byl jsem tam. A teď se tady najednou rozjela debata, jestli to vlastně ženy chtějí. Já jsem se samozřejmě zeptal, bylo mi řečeno, že ano, takže jsem šel. No a tak jsem teda hledal a našel jsem průzkum a mám tady tedy průzkum, který zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen si přeje, aby byl partner u porodu. Znamená to, že 37% žen, takže víc než třetina, o nás chlapi u porodu nestojí? Dámy, tohle asi bude hlavně na vás. Jak vy to vidíte? Chtěli byste tam chlapa? Nechtěli byste tam svýho chlapa? A proč? Po případě. Dejte vědět 777 937 777. No a pánové, samozřejmě na vás je. Vy můžete psát taky vaše zkušenosti a po případě i to, jestli byste se nechali jako od vaší ženy odradit, anebo naopak přemluvit, abyste tam šli. Pojďme na to. Jdeme si povídat. Tady na Hit Radio.

0: Sheeran na Hit Radio ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen chce, aby byl partner u porodu. 37% o to absolutně nestojí. Jak to máte vy? Jak jste to i vy třeba prožívali? Tak jaký na to máte názor? Jdeme na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777 a jsou tady hlasovky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak já musím říct, že já by sem muže u porodu chtěla, ale pouze pokud by to chtěl on, protože já si myslím, že ten zážitek to je pro oba dva, ale pokud třeba ten muž má nějaký problém s tím, že třeba nerad vidí krev, nebo že prostě nechce vidět tu ženu trpět, tak to taky chápu, naprosto tomu rozumím. Takže ano, chtěla by sem ho tam, pokud by on sám chtěl u toho porodu být, jinak ne.
0: Výborně, děkuju. Tak to je první ano. Terka píše, chlapa u porodu jsem chtěla, ale akutní císař nám to překazil a od jiných žen vím, že chlapa u porodu nechtějí, aby se mu nezhnusili. Za mě je to nesmysl, ale lidé jsou různí. Zdravím Terka, tak to máme jedno pro a jedno proti dohromady tady v té zprávě. Ahoj Jirko, partner u porodu, ano, ten můj dnes už bývalý byl u obou dcer a neměnila bych. Aspoň vidí, co vše pro tu nádheru vydržíme. V žádném případě, spousta vykřičníků, v žádném případě, po těch nadávkách, co ze mě při porodu vypadly, bych byla na dítě potom sama. Výborně, co tu máme dál? Anet píše, hezké odpoledne, já mám po třech porodech. Gratuluju. A manžel byl jen u jednoho, u toho druhého. Tu koncovou část musel na chodbu, to už nezvládl. A musím říct, že když je vše OK, byla jsem ráda, že tam se mnou není. Mohla jsem si zanadávat sama pro sebe a nikomu se neomlouvat. Takže za mě bez manžela. Zdraví Anet. Děkuju za další zprávy. Teď mi to teda vychází, že...
1: Vědci.
0: Zatím jako moc pravdu nemají, že to je naopak. Tak pojďme ještě další vaše názory na 777-937-777. Za chvíli to rozsekneme, jestli...
1: Vědci.
0: Mají pravdu, když tvrdí, že 63% žen v Česku by si přálo...

0: Alicia Keys na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Sám jsem zvědavej, jestli dneska
1: vědci
0: budou mít pravdu, anebo ne, protože tvrdí, že celkem 63% žen by si přálo mít u porodu svého partnera. Dneska to téma máme kvůli tomu, že já jsem v 3:30 ráno jsem se vrátil z porodnice, všechno dobře dopadlo, všichni jsou zdraví, krásní a je to teda jako neuvěřitelný zážitek. Takže jsem se vás na to ptal a máme tady další hlasovky.
2: Ahoj, k těm vědcům za mě... Přítel porodu byl, byla jsem ráda, že tam byl, ale jenom do chvíle, než mi začal nabízet cukrový bonbony. A to i přesto, že jsem měla silný kontrakce, bylo to jako prase. Tak furt chodil a říkal mi, dej si bonbon, dej si bonbon, dej si bonbon. Takže za mě jako jo i ne.
0: To je vůl, ježišmarja, to by byl můj nejlepší kámoš, já jsem si ten debilní for taky neodpustil, prostě ano, to je ten problém nás chlapů, že potom opravdu máme jako blbý humor a nevíme, kdy s tím přestat, takže jasně. Hela, ta píše, ahoj, můj manžel u 3 porodů nebyl, chtěl, ale zas by mi tam radil, co mám dělat, chytrolín. Jasně, to je další věc, no, to, ale my to myslíme v tu chvíli jako dobře, že jo, protože známe to z těch filmů, hlavně jako dýchej, dýchej a tak, ale vím, že vy na to nejste jako úplně zvědaví. Tohle je taky dobrý. Chtěli byste, aby byl váš partner u porodu, tedy manžel u porodu? Jak to tady je? Tady vidím nějaký vtip. Jo, už to chápu, jasně. Ne, manžel, pro boha, jenom to ne, ještě by se tam mohlo potkat s otcem. Takže jasně, taky dobrý. Ahoj, já říkám, že bych bez manžela neporodila. Opravdu mi hodně pomohlo, ale představa, že tímto společným silným zážitkem je partnerství zalité slunce je hodně naivní. Bouřky střídají slunce. Ten moment, kdy poprvé otevře to vaše vysněné dítě oči, to je prostě neuvěřitelný. Hezký den, Pavlína. Ano, dobře. Co nějaký chlap? Ještě tady najdu. Ve všech těch zprávách. Dámy, děkuju, díky. Ahoj, tady Láďa, sice jsem chlap, byl jsem u dvou porodů svých dvojčat a šel bych znovu klidně, i kdyby manželka nechtěla. Tak, to je slovo do pranice. To znamená, že pojďme to ukončit. Myslím si, že můžu říct, že v tuto chvíli asi...
1: Vědci.
0: Pravdu teoreticky mají. Že se to dá si propočítat, že ano, že 63% to je tak jako hezký. 63% žen o to stojí. Tak dobrý. Tak tentokrát víme. Každopádně, ať už jste tam byli nebo ne, za mě si myslím, že vždycky je to o tom, aby se ti dva na tom domluvili, protože přeci jen v tom životě jste taky spolu. Tak hodně štěstí, jestli vás to čeká.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
11: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky. CZ.
14: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
2: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
1: No tak konkrétně o tom momentu, kdy se znám tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
2: A co jako?
1: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě Michale baví a věnovat se mu pravidelně.
2: A co jako?
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Axwell a Ingrosso, more than you know, tedy víc než víte, a to je vlastně definice i naší odpolední show, protože ta ví vždycky víc, než vy víte, anebo dokonce než si myslíte, že víte. A zase se o své rozumy s vámi dneska podělí mezi 15. a 18. hodinou, takže si to rozhodně nenechte ujít. Do 15. hodiny samozřejmě z hitu ještě stihneme spoustu věcí, například budou teoreticky ještě One Republic, taková vzpomínka na víkendový koncert, kam jste se díky Hit Rádiu a odpoledního vysílání mezi 12. a 15. mohli dostat taky na koncert úplně gratis, takže ještě gratuluju. Věřím, že to byl zážitek. Díky za fotky, které jste posílali, to bylo boží. No a z hitu stihneme i Divokýho Billa s hitem Čmelák. Už nám začínají festivaly, tak pokud už o víkendu někam razíte na hudební festival a budou tam Billové, tak tohle je taková malá první včelička, i když je to Čmelák. První vlaštovka, i když je to Čmelák. První upoutávka na to, co vás čeká o víkendu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: A tak dneska už se dýchá krapet líp, že jo?
3: Ale jo, pojďme to spolu rozdýchat. Ať je to cokoliv, co vás dneska unavuje, s námi to bude trošku lepší.
2: Jsi si jistá?
3: Pokoušet se spravovat každou blbou náladu budem už od 3 do 6. Jo. To je za chvíli a doprovodíme vás až na samý konec pracovní doby.
2: Pokud pracujete do 6. Těšíme se, ahoj.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.

0: Posloucháte Hit Radio 3:15, nejvyšší čas, abych tady přepustil otěže našeho vysílání, naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, díky za to, že jste dneska poslouchali, díky za to, že posloucháte a trávíte ten váš společný život s tím naším tady v rádiu a díky za to, že já jsem mohl ten můj dnešní naprosto výjimečný den, kdy tady jsem se v 3:30 ráno vrátil domů z porodnice, prožít společně s vámi. Fakt za to moc děkuju. Díky. Já jdu koupit sud a vrátím se předpokládám nejdřív v pondělí, takže se mějte krásně. Zbytek můžeme doprobrat na Instagramu. Užívejte si den, přežijte to, pokud ještě u vás jsou ta umorná vedra, nebojte se, dobře to dopadne, i u vás jednou zaprší. Tak se smějte a od 15 si užívejte den s naší odpolední show na Hit Radio.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklorem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklorních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklorních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
4: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsem přesvědčena o tom, že Pink je zpěvačka s nejmenším počtem hejtrů na světě. Kež bychom to taky tak měli, nemůžu říct.
1: Je to možné,
0: jsme
1: no.
0: Jsme tady, ahoj.
1: Byla pěkná úvodní rozborka. Jo, za minutu, 15. hodina, krásné odpoledne od Michala a Evelíny. Míříme na cesty, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor na obchvatu Mohelnice směrem na Šumperk. U benzínky boural nákladňák a kolona, která se tady vytvořila, už má skoro kilometr. Na Olomoucku na výjezdu z Hluboček směrem na Velkou Bystřici bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě nehoda a blokuje jeden pruh, tak pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grillujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte na jedno. Zahrádka Dakota u Bělského lesa.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: Šabatová, pěkné odpoledne. Dneškem končí zbraňová amnestie. Lidé mají už jen posledních pár hodin na to, aby beztrestně odevzdali nebo legalizovali nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna, kdy akce začala, donesli i kuriozity. Třeba pevnostní minomet, lehký kulomet nebo sovětský samopal. Do Karlových Varů už pomalu míří hvězdy naší i světové kinematografie. Už tento pátek, 3. července, totiž slavnostně odstartuje letošní jubilejní 60. mezinárodní filmový festival, který potrvá až do 11. července. Celkem nabídne na 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Některá města kvůli horku otevřela běžně nepřístupná místa. Třeba v Brně se můžeme zajít podívat do dvou historických sálů v Nové radnici, kde je aktuálně asi 22 stupňů. Větší ochlazení pak nabízí vybrané zimní stadiony, které jsou v provozu i během letních prázdnin. Některé nabízí dokonce i volné bruslení.
1: Fotbalový servis.
0: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Francie v play-off na světových šampionátech neprohrála v normální hrací době nebo v prodloužení už 8krát po sobě. Před 8 lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty. Ve skupině pak Francouzi vyhráli všechny 3 zápasy a dali v nich 10 branek, což je spolu s Německem a Nizozemskem nejvíce. Zápas Francie-Švédsko se bude hrát dnes od 23 hodin našeho času. Od 7 pak pobřeží Slonoviny vyzve Norsko.
1: Počasí v 5 slovech.
2: Zaprší, možná už dnes.
1: Hit Radio Orion.
2: Včera kamarád z Opavy dával video, jak nádherně v Opavě pršelo. Já jsem mu to tak záviděla, protože my jsme měli u zahradní hadice tak obrovského pavouka, že já jsem tu vypráhlou zahradu nemohla ani zalít, chudák.
3: To naprosto chápu, já bych reagoval úplně stejně, ale u nás v Martinově v Porubě taky sprchlo a pořádně.
2: Sakra, tak to...
3: Ale neochladilo se, musím říct, že to skoro vůbec nepomohlo. Tak

0: Krištof a jejich Rubikon, to je prostě klasika. Nesmíte moc jako přemýšlet nad tím textem. Ale a když to nebudete dělat, tak to bude srdcovka.
1: Dneska je ten den, kdy se to dost láme, jo. Jednak už máme, nebo máte asi po práci, takže začíná ta lepší část dne. Pak taky už nejsou 40, ale o 10 stupňů méně, ale nejde to moc poznat. A do třetice právě dneska finišujeme s půlkou roku. Takže jestli jste si dali nějaká novoroční předsevzetí na tento rok, měli byste být někde v půlce. Stejně jako Evelína, která od začátku roku hubne.
0: A od začátku roku 2022. Jo.
1: Tak, až na to, že ještě vlastně nezačala.
0: IHD.
1: Tak, ona obecně to hubnutí třeba, ale zas na tu obranu, to vlastně není na tu obranu. Fakt jako se většinou nahustí do té první poloviny roku, pak už je to jedno, víš, jako forma na léto, ta je nejpotřebnější teď a ve svetru už ta motivace ve svetru už trošku chybí.
0: Nesmí chybět, rozhodně. Myslíme si, že ta nejlepší část roku je právě ta druhá. Začínají prázdniny, dovolené, festivaly. Sněžit by mělo podle meteorologů na konci roku nebo třeba vůbec. Máme tam docela dost svátků, teďka třeba v neděli a pondělí. Další jsou od září do prosince každý měsíc.
1: To je pravda.
0: Můžeme se těšit na halloweenské party.
1: Taky
0: a
1: na Vánoce.
0: A se taky hubne dobře, víš, když jdeš za dýni, tak seš vlastně v cajku.
1: No, když seš za dýni, no tak musíš ještě něco nabrat, ne, bych řekl.
0: Není problém.
1: Taky no. Se můžeme těšit na Vánoce, to jsou ty nejkrásnější svátky, že? Prostě
0: jo.
1: Pojďme si tuhle kapitolu, tenhle půl rok užít, jak to půjde. Třeba na Hradech CZ.
0: Lístky do Hradce nad Moravicí, promiň, skočím ti do toho, než řekneš něco dalšího. Máme pro vás už příští hodině.
1: Ale než řeknu nějakou blbost, že?
0: Právě.
1: Ale můžu říct další muziku, která nás čeká, ne?
0: Řekni.
1: Kdo to pozná? Paparazzi.

0: of Hit Radio Orion po čtvrt na čtyři. Pěkné odpoledne přejeme.
1: A teď pozor. V Moravskoslezském kraji se objevil nový druh obřího klíštěte. Své oběti dokonce pronásleduje.
0: Potvrzuju, dneska jsem ho viděla u nás na Novojičínsku. Přímo doma, když jsem vařila oběd.
1: Klíště si jde pro tebe.
0: Věšel se mi na nohu, dokonce říkal věci. Maminko, dej mi džusík a tak. Ale teď jako fakt, nemáme se prý moc čeho bát. Klíště rodu Hyloma marginatum, to zní jak Virgadium leviosa. Snad vám doma teď nezačaly lítat předměty. Je na našem území zcela ojedinělý.
1: Jenom zatím pár jedinců během roku, ale setkat se s ním můžou spíše lidi od koní, tak to mě trošku utěšuje, koně nemáme.
0: Zavítalo k nám kvůli změně klimatu, což mi přijde zajímavé. To tady může během let zavítat více takových, si představte, že by se tady třeba začalo líbit tarantula.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.

0: Jo, a díky Techbonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz

0: hodili Up From The Bottom a my vám teď hodíme tu nejzbytečnější zprávu, jakou jste dneska slyšeli.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Věděli jste, že podpatky byly původně vyrobeny pro muže? Nosili je perští vojáci, aby měli při jízdě na koni lepší stabilitu.
0: Hoď tam rozborka.
3: Rozborka.
0: Jako takhle, jestli něco na podpatcích nemáme, tak je to právě lepší stabilita, jako bych řekla, jo. Ale dál bych se v tom nerejpala, oni chlapi jsou obecně krapec stabilnější co do nálady a právě je nenosí, takže na tom taky něco bude.
2: Stejně je to strašná nuda mít celý měsíc stabilně jenom jednu náladu, jedny emoce.
0: Hrozný, fakt jako mnohem lepší je, když se ti to každý den střídá, máš pravdu.
1: Nejzbytečnější zpráva, to nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion. Let's go.

0: pondělí doufáme, že jste si tak jako trošičku aspoň pobroukali, zaspívali v práci a udělal vám krapet lepší náladu od té dobré, kterou už máte. Kamarád a Feel Alive na Hitradio Orion.
1: Moravskoslezský kraj hostil o víkendu jednu z největších akcí sportovního dřevorubectví u nás. Do Frenštátu pod Radoštěm totiž dorazila česká i zahraniční špička série Steel Timber Sports.
0: Titul mistra republiky získal Martin Kalina, mezi ženami zvítězila po dalším skvělém výkonu Karolína Urbanová a český reprezentant Miroslav Větrovec přidal druhé místo v juniorské mezinárodní soutěži a ještě v takovém vedru.
1: Souborci, stovky diváků navíc viděli i nový český rekord v disciplíně Underhand Chop, o který se postaral Matyáš Klíma.
0: Gratulujem.
1: Tak gratulky.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz. Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů, se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: happy ending. Doufáme, že váš den taky dneska skončí happy endem, ale ještě rozhodně nekončí.
1: My vám přejeme krásné odpoledne z naší odpolední show a pojďme se podívat na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v ulici doktora Martinka směrem k Místecké je bouračka 3 aut s držení do 5 minut. Na Olomoucku na výjezdu z Hluboček směrem na Velkou Bystřici bouralo osobní auto s motorkářem, na místě nehoda blokuje jeden pruh. Jsou tady komplikace, pozor na to. A třikrát Frýdecko Místecko na příjezdu do Dobré směrem od Dolních Tošanovic komplikuje provoz pokažené auto na místě a počítejte se zdržením, tvoří se tady kolony. Na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Třinec, na Kruháči je bouračka, pozor tady, a opatrně i na výjezdu z Frýdku Místku směrem na Frýdland poblíž nájezdu na dálnici D48 u Velkého Kruháče. Tady je taky nehoda, na místě doprava zpomaluje, blokuje jeden jízdní pruh a tvoří se kolony. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty ještě dnes vydrží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě se mohou dostat až na 630 stupňů. Ve středu třicítky naměří už jen jihovýchodní a východní Morava. Na východě našeho území pak hrozí bouřky s přívalovými srážkami a krupobytím. Letní dovolené přejí zlodějům. Když lidé odjedou na několik dní nebo týdnů, jejich prázdné domy a byty se mohou stát snadným cílem. Co by mohlo pomoci, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
2: Bezpečnostní zámky, zadolněné dveře, bezpečnostní folie na okna. To jsou mechanické překážky, ty dokáží pachatele pozdržet anebo ho i přímo odradit. Navíc je třeba i chránit přilehlé objekty, jako jsou garáže, kůlny, sklepy, hospodářská stavení.
1: Já ještě doplním, že na vykrádání obydlí se zaměřuje aplikace s názvem Zabezpečte se. Dluhy českých domácností u bank dál rostou. V květnu se meziměsíčně zvýšily o skoro 24 miliard na skoro 2,7 bilionu korun. Objem úvěrů pro nefinanční podniky pak stoupl o zhruba 3 miliardy na 1,6 bilionu. Předběžné údaje dnes zveřejnila Česká národní banka. Tenistka Karolina Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou lépe. Po vítězství 6-3 a 6-4 postoupila do druhého kola. V dalším kole může Plíšková narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Świątekovou nebo Američanku Taylor Townsendovou.
3: Zítra čekáme oblačno a přechodně skoro jasno, to se mi líbí. Oblačno nebo skoro jasno, jo? Mezi tím mi přijde jako velký šuk.
4: No. Můžeš si vybrat.
3: Místy se vyskytnou přiháňky nebo bouřky, mohou být i silné. Nejvyšší teploty, jsem normální, já jsem to tady ztratila. Nejvyšší teploty.
4: Kolem 31 mám pocit, ne?
3: Tady se mi prostě ukázali z ničeho nic. Ne, počkej, dej mi prosím ještě šanci. 27 až 31, uf, dobrý.
4: Tak jo, all in one zítra.
0: Hit Radio Orion.
4: Evelína přišla dneska do rádia s hřebíkem v botě a vůbec jí to nerozhodilo.
3: Hřebík no to, protože vytáhla. Mám velkou platformu, jinak bych ho měla v noze.
4: No jo, hřebík vytáhla, ani se netrefila
3: to
4: do koše.
3: Já jsem ho hodila vedle koše, ať na něho můžu znova šlápnout.
4: Komu to vadí, každopádně. Buďte jako Evelína a mějte hezké odpoledne.
3: Nenoste barefooty.
4: Buďte úplně v pohodě. Za chvilku soutěž o lístky na Hrady.

0: taky Alex Warren ve svém hitu zahrál na Hit Radio Orion přímo k vám, třeba do auta, do práce, možná i domů někam na zahrádku, my vás tam zdravíme, jsme rádi, že vás máme kdekoliv.
1: A jestli se vám dneska špatně spalo, může za to za A, samozřejmě vedro, které moc neschladil ani ten včerejší déšť, pokud teda u vás vůbec pršelo, prohnal se ale třeba Ostravou, Opavou, za B to mohl být úplněk a tenhle byl prý jahodový.
0: Jahodový měsíc je symbolem hojnosti, radosti a vděčnosti za to, co jsme za poslední rok vypěstovali. A jedno jestli na zahradě nebo v životě, prostě celkově.
1: Já jsem si třeba vypěstoval závislost na jídle u telky. Začínám vždycky tak po 9. večer a řekl bych, že mi to i tu hojnost připomíná. A tak jsem vděčný a rád určitě.
0: Tak schválně. Co jste si za poslední rok vypěstovali vy? Nový koníček, závislost na seriálech, začali jste kouřit rajčata na zahradě nebo trpělivost s dětmi? Dejte nám vidět na náš WhatsApp a ten je
1: 724-299-199.
0: My jsme vypěstovali hrášky a už jsme taky i snědli letos.
1: Mám je snědli slimáci.

0: Chceš vědět, jaká je moje největší srdcovka?
1: Big girls don't cry. Typnu
0: ne, to
1: si.
0: Není, ne.
1: No tak řekni.
0: Neřeknu. To je jedno. Big girls don't cry je samozřejmě ta srdcovka, to je skvělý song. Má 4,5 minuty skoro a zvládla bych klidně, kdyby měl i víc. Tohle se Fergie prostě strašně povedlo.
1: A my jsme rádi, že jsme vám ji mohli poslat. Před chvilkou jsme se ptali, co nebo na co jste si poslední rok vypěstovali. Aha. Třeba závislost, že jo? Nebo co jste obecně vypěstovali?
0: Dobrého, a nám tady Jana napsala, že si vypěstovala trpělivost, že má 2 malé děti a že to prý byl větší výkon, než vypěstovat rajčata, ale to si myslím, že teda Jani si nevypěstovala za rok. To je trošku delší. To je trošku delší běh.
1: Byly nějaké náročné rajčata, si myslím,
0: jo,
1: ne?
0: Jo,
1: Martin si vypěstoval pivní bříško a na zdraví, neplánovaně, a manželka mu teď tvrdí, že je to jeho nejlepší úroda. Dobrý. A Káťa si vypěstovala závislost na seriálech. Jeden díl večer už pro ní znamená minimálně 4 a druhý den ráno úplně lituje všeho a u toho má, stejně jako já, takovou tu žravku, zabává dobroty.
0: A na co koukáte teda pořád? Já mám fakt pocit, že není na co koukat vůbec.
1: Že jo, my máme několik streamovacích platform a na žádné jako nic není.
0: Teď jsem naklikla na jednu minisérie, jmenovala se to Najdu si tě, bylo to na Netflixu. Bylo to 8 dílů, dala jsem první 2 a poslední 1. A úplně mi to stačilo, vůbec jsem nepotřebovala to mezi tím, to byla taková nuda. Úplně stačily první 2 díly a poslední a řeklo mi to všechno, nic mi nechybělo.
1: Tak klidně nám dejte tip, no, jsme ale fakt nároční diváci.
0: Jako docela jo, no.
1: Za malou chvíli Miraj nebo Nico Santos, dobré odpoledne.
2: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
3: Stezka Valaška.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opravdu.

0: nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?

0: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
1: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
0: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se znám tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
1: Pacáko.
0: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, který tě Michale baví a věnovat se mu pravidelně.
1: Pacáko.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: hlavou proti Evelíně.
1: Hlavou proti Evelíně. Ty jsi kdo teď na telefoně?
2: Tak ptáme se, měl by tam být Martin, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, to je Martin.
2: Ahoj Martine, odkud voláš?
3: Z Tisku u Bílovce.
1: Zdravíme do Tisku. Tisku u Bílovce. Tento týden soutěžíme o lístky na Hrady.cz do Hradce nad Moravicí 14. a 15. 8. Dvě otázky pro mě, dvě pro tebe. Kdo začne?
3: To Evelína.
1: To jsem já.
2: To bylo rychle rozhodné, jo. Tak pojďme Evelíno. Zítra startují prázdninové dva měsíce. Který z nich je kratší?
1: Srpen.
2: Oba mají 31 dní.
1: Tak to Martin... ale zavádějící dotaz, Michale.
2: Tak Martine, už teď skoro vedeš, no. V noci na dnešek byl na obloze jahodový, krvavý nebo tajemný úplněk?
3: Řekl bych, že jahodový.
2: Fakt,
1: jo? Jahodový.
2: Dobře, tak jo. Teď už fakt vedeš. Evelíno, dálnice D1 vede přes Olomouc, ano nebo ne?
1: Ano, ano.
2: Ne. Vede na Kroměříž a Přerov. Tak já nevím, jestli ještě budeme pokračovat, nebo Martinovi rovnou pogratulujeme.
1: Já jsem se sama namazala na chleba dneska.
2: Martine, chceš ještě potrápit poslední otázkou?
3: Určitě, že jo.
2: Tak pojď. Mimo soutěž, který prezident seděl na Hradě před Petrem Pavlem?
3: Miloš Zeman?
2: Jo, Miloš Zeman.
1: Já občas ležel.
2: Tak jo, tak dva lístky jsou tvoje, koho vezmeš?
3: Neteř se hlásila, takže asi neteř.
1: Já to bude zajímavé.
2: To už se hlásila dopředu, jo?
1: Kolik má roku?
3: Viktorko, kolik máš roku? 9.
1: Tak jo, tak si to s Viktorkou užijte, Marcio.
2: Zostaň nám na telefonu, zapíšu si jméno, příjmení a užijte si i další playlist Rádia Orion. Ahoj.
1: Čau.
2: Jennifer Lopez právě teď.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: si myslím, že počasí nám hel docela dává, ale zítra už by to mělo být krapítek lepší, ale takový krapítek, že to ani nepocítíte.
1: To je pravda. Já si ani nepamatuju, když jsem byl třeba naposled se ochladit v kině a v tom letním už vůbec ne.
0: Už se zase,
1: no opéct, pro změnu. Přitom je to docela fajn, když je dobré počasí a nezažijete to každý den, že?
0: Třeba na Vsetíně, ale můžete už pozítří. Na Dolním náměstí si můžete zajít na legendární čelisti. A pak se, bude se to tam promítat takhle potom každý čtvrtek, jako
1: každý...
0: zajít si na čelisti do letního kina, I love it.
1: Jo,
0: to je ta romantika, to je to rande, první rande, které bych si uměla představit.
1: Myslíš si, že by to nadchlo i mladěchy dneska, no v tom letním kině, proč ne, že jo?
0: Rozhodně, to má úplně jinou atmosféru.
1: Jsem si odpověděl.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Levněji už to nejde!

0: nejlevnější bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Orion.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
4: Hit Radio Orion.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Damiano David a jeho Next Summer. My rozhodně neřešíme žádné další léto, my máme před sebou celé tohle léto.
1: To pekelné léto, přesně tak. Mě
0: to,
1: strašně počkej, ještě...
0: to další bude ještě horší.
1: Mě strašně pobavila jedna zpráva, když se ještě vrátím k tomu jahodovému úplňku, že v jedné dědině na Prachaticku výjížděli hasiči včera k požáru chaty na zalesněném kopci, jo, aby nakonec zjistili, že to byl vycházející měsíc. Jahodový měsíc a slunce a scéna jako ze slunce seno jahody, to nevymyslíš, ne?
0: No to asi ne, to je pravda, to je dobrý.
1: Jako skoro PR-ko hasičů, ale mám úplně strašnou chuť na vychlazené jahody teďkom po všech těch měsících.
0: Po tom teplém týdnu, že?
1: Jo, zajdu si asi koupit. Posíláme Bruna Marse.

0: Hotel sice starý old phone, ale mladý Ed Sheeran na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne přejeme. Tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor na dálnici D35 na 294,5 km směrem od Olomouce na Lipník. Tady dávejte pozor na porouchané auto, kolem je navíc rozlitý olej, tak nohu z plynu. Na D1 na 247 km od Kroměříže na Vyškov stojí dodávka s defektem, tady taky zpomalte. A pozor na Prýdeckou Místecku na příjezdu do Dobré směrem od Dolních Tošanovic, komplikuje provoz porouchané auto. Tady se můžete i zdržet. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
4: MPO Matrace. Česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
5: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět nahoru. Litr benzínu může stát až 40,60 Kč. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36,60 Kč. V regulaci cen bude stát pokračovat zatím do 19. července. Pozor na nebezpečí u vody. Tonoucí nekřičí o pomoc. Většinou nemáchá rukama ani na sebe neupozorňuje. Jeho potíží si okolí často vůbec nevšimne, i když jde o život. Jak postupovat v kritické situaci, ví záchranář Marek Dvořák.
6: Ideální je upozornit na to někoho, kdo má tu kompetenci, znalost, dovednost tomu člověku pomoct. Až poslední možnost je pro toho dotyčního skákat, protože to je velice, velice rizikový. Pokud ho musíte zachraňovat nějakým způsobem, vyhoďte mu něco, co plave.
5: Může to být záchranný kruh, vesta, prázdná petlahev nebo obyčejný klacek. Pozor na rádoby výhodné balíčky z Číny. Evropská unie totiž od července mění pravidla pro dovoz ze zemí mimo EU. U balíků s hodnotou zboží do 150 eur, asi 3600 korun, se bude nově platit paušální clo ve výši 3 eur, zhruba 70 korun, za každou položku uvedenou v celním prohlášení. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou další stanice, což by mělo výrazně urychlit přepravu napříč zemí, jak pro místní, tak i pro turisty.
0: Zítra to bude na obloze taková všeho chuť, polojasno až oblačno, místy sprchne, odpoledne se pak ale zatáhne a pršet by mělo na většině míst. Teploty do té doby ale ještě vysoko, 27 až 31 stupňů.
1: Hit Radio Orion.
0: Je po zprávách, dobré odpoledne přejí Michal Sevelínov a před námi je poslední hodina odpolední show, tak si pojďme užít. Dobré odpoledne.

0: Taylor Swift a The Fate of Ophelia na Hit Radio Orion. Děkujeme, že nás posloucháte, že jste i po té páté odpoledne s námi.
1: Dobré odpoledne přejeme. My jsme dneska ve snídaní šampionů ráno řešili fatální problém, jo? Daleko přesahující nějaké spory prezidenta, vlády nebo ceny energií. Takhle, říkáte mrazák nebo mražák?
0: Byla z toho docela hádka a stejně tak můžeme řešit třeba čarodějnice nebo čarodějnice.
1: Jo, to taky, vidíš to, ty říkáš čarodějnice, já jsem to taky říkával, ale správně jsou prý čarodějnice.
0: Já bych ale řekla čarodějnice a tak bych rozhodně řekla mražák.
1: Mražák, jo, mražák. Já bych taky řekl mražák.
0: Rozhodně mražák. No. Máte i vy nějaké slovo, které jste si nějak zažili a pak jste zjistili, že se třeba správně říká úplně jinak. Napište nám, ať se taky můžeme tady to kvalitně pohádat.
1: My to děláme rádi.

0: Hit Radio Orion Leony a Faded Love. Ptali jsme se.
1: Nemám to říct radši já.
0: Tak to řekni ty.
1: My jsme se vás ptali, jestli máte nějaké zažité slovo, které ale ve spisovné formě vypadá jinak.
0: Petě nám poslal úplnou klasiku. Permanentku. No jo, to říká hodně lidí ve skutečnosti permanentka. To je pravda. To
1: jsem říkal hodně dlouho permanentka, než mi došlo, že to je vlastně permice, že?
0: Já to říkám pořád, no, permanentka. Takže... permanentní přece. To už je permanentní věc tohle. Díky, že jste nám dali vědět, tohle co je luxusní slovo.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Máte rádi vlaky, technické památky nebo hornickou historii? Pak si nenechte ujít jedinečnou jízdu báňským spěšným vlakem po ostravsko-karvinském černouhelném revíru. O víkendech až do 20. září vás speciální vlak zaveze po neveřejných uhelných vlečkách do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Čeká vás komentovaná jízda plná zajímavostí, zastávky na focení i pohled do hornické minulosti našeho kraje. Rezervujte si své místo včas a vydejte se na nezapomenutelnou cestu báňským spěšným vlakem. Více informací najdete na stránkách Slezského železničního spolku.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Blízko jsme se na Hitrádiu Orion byli s Poetikou, blízko jsme se, doufám, i s vámi, s našimi posluchači. Děkujeme, že jste s námi. My s vámi.
1: Dobré odpoledne, přeje Michal Sevelínou. Ochránci zvířat nás prosí, abychom ve vedrech mysleli na zvířata, jako třeba na ježky, na síkorky a rozmisťovali kolem domů misky s vodama.
0: Můžete i na balkon pro ptáky, to je jasný, k tomu jsou ty síkorky. S těma vlnama veder v záchranných stanicích přibývá dehydratovaných zvířat.

0: Tady je odpolední hit Radio Orion, Michal s Evelínou, a představte si, majitel fitka v Číně vypsal výzvu roku. Kdo za 3 měsíce zhodí 50 kilo, dostane Porsche Cayenne. Představte si tu motivaci.
1: Jako jo, ale pokud máte kilo 70, tak je to takové blbé. Každý Angličák vás přiblíží velkému Angličáku.
0: Vy jste to Angličák?
1: No to jsou ty, jasně, že to vím, abych to neříkala. Vím, co je Angličák, neříkám, že to dělám.
0: No, dobře, takové ty dřepy, no dobře. Buď ten majitel ví, že je to biologicky nemožné, anebo má fakt hodně Porsche na skladě. To je jako, to není dieta, to je v podstatě pokus o zmizení v přímém přenosu.
1: Právě.
0: Jako mně by zůstalo 30 kilo, jo, kdyby ho dočetl 50.
1: Mě 10.
0: A to už jsou podle mě jenom kosti a klíče v kapse, ne?
1: Rozhodně, jako je to hodně diskriminační výzva, je to hodně to
0: protusten. Tuhle výzvu odmítáme.
1: No, nejdu do toho.
0: Nechcem.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz. Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů, se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklórních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
7: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
9: 21 Pilots. Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
2: Hitrádio Orion.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Odpolední show Hit Rádia Orion je ve svém finiši.
1: Finišovém finiši, my jsme dojeli do cíle, Michal ještě trošku dřív než chtěl, takže se s vámi loučíme a těšíme se někdy příště.
0: No tak já se těším zítra, příště, naslyšenou a s tebou Evelino pozítří, ne?
1: Pozítří,
0: tak. Jsi si užij volno.
1: Čau.
0: Ahoj. Opak.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor, v Ostravě, ulice doktora Martínka. Je tam nehoda 3 osobáků. A opatrně taky na Frýdecko-Místecku. Na průtahu Dobrou stojí nepojízdné vozidlo. Co se děje na cestách? Pište nebo volejte k nám na WhatsApp a číslo 724 299 199.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Zahrádka Dakota u Bělského lesa opět žije. Grillujeme, čepujeme a těšíme se na vás. Přijďte na jedno. Zahrádka Dakota u Bělského

0: www.pěstčiny.cz. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
1: MPO Matrace. Česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna může dnes opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu schůze. Vládní tábor chce dnes projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a k větší ochraně zvířat proti týrání. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.
4: Samozřejmě budu ty své priority řešit i s panem ministrem a jak jsem zmínil ve svém projevu, já tuto pozici přijímám s pokorou a vědomím velké odpovědnosti.
3: Oficiálně se Miroslav Hlaváčovo funkce ujme zítra. Během včerejších silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měly 10 cm. Krupovití poškodilo v obci střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou i další stanice, což by mělo výrazně urychlit cesty napříč zemí, jak pro místní, tak pro turisty.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: V noci oblačno, místy kránu od západu četnější přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Na východě ještě přechodně skoro jasná obloha. Nejnižší teploty 21 až 17, přes den pak bude oblačno zataženo, v Čechách déšť nebo přehánky, místy silné bouřky. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet také na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě nás i dnes čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že máte krásné úterý a pojďme spolu ten večer odstartovat. No a hned na začátek je tady fantastický, dokonalý Robbie Williams.

Tohle je Nataša Tomáš, krásný večer všem. Posloucháte Hit Radio Classic, doufám, že máte hezký úterý. Takhle, pojďme si říct, že ty, co měli boušky, tak doufám, že nikoho z vás nepostihly ty brutální kroupy 10 cm, to je šílený. Jakože já mám docela špatný odhad na míry, jo, ale 10 cm, to je hodně. Tak doufám, že jste jinak všichni v pořádku. Další vlna bouřek, prosím vás, přijde, ano, mělo by to, i když třeba v Praze včera nekáplo, jo, takže samozřejmě těžko říct, to teď dost nevyspytatelný, tahle studená zvlněná vlna, nebo jak je to přesně, tak jenom prosím vás, s tím počítejte opatrně, jo, žádný šílenosti, držíme stále klidový režim. Výhodou toho klidového režimu je, že můžete poslouchat ty nejlepší songy právě teď. Alan Parsons Project a Don't Answer Me. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Song Informer, za ním stojí skupina Snow a takhle, sníh. Dokážete si ho teď představit? Jen tak je to vtipný, protože dneska je poslední červen. Jo. To znamená, že máme půl roku do konce roku, komu to přijde taky šílen, tak nejste v tom sami. No a hlavně za chvilku všechny tyhle vedra zase opadnou. Jo, a naopak budeme odklízet sníh, potrava to bude. Tak jenom jo, pojďme si užít to krásný, fantastický teplo. Ale jo, je to dlouhý, souhlasím s váma. My naštěstí máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a to musí zaznít, třeba tohle. Za chvilku No Name a Žili, k tomu Captain Hollywood Project nebo Desireless, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Kolo? Ve vzduchu? Jo.

0: Slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
1: Stezka Valaška.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Hitrádio. Zlepši si náladu.

Mají v éteru Hit Rádia, krásný večer všem. A hele, s tím fotbalem, ještě by to mohlo být i horší, jo. Protože jihokorejští fotbalisti dopadli v podstatě jako my, vypadli rovnou ze základní skupiny, v podstatě porazili jenom nás, jo. Takže prostě si řeknete, tak se to nepovedlo. Ne, ne, ne. U nich v zemi to berou jako velkou zásadní ostudu, takže třeba trenér jejich reprezentace má normálně zakázaný vstup do restaurací. Což je pro mě jako naprosto šílená představa. Ale ano, dokonce všem těm hráčům místním vzkazujou, ať se po příletu rovnou rozprchnou do všech světových stran, protože oni na ně nejsou zvědaví. Takže já myslím, že ti naši kluci fotbaloví můžou být ještě rádi, že dobře, my se tak jako zachichotáme, máme občas někdo nějakou nepříjemnou poznámku, ale takhle zlí, na ně fakt nejsme. No a na vás nebudu rozhodně zlá. Vám pošlu další fantastický hity. Za chvíli Dead or Alive a teď Lisa Loeb a Stay.

0: Dead or Alive, You Spin Me Around, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Jo, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Zrovna mi tu přistála SMS-ka a Martin píše, dneska jedete fakt bomby. Já si taky myslím, co? Neskutečný pecky, který tady pro vás mám ještě nachystaný. Hele, třeba boybandy, jo. To byl jeden čas strašný trend. Ať už vezmeme ty naše, jako třeba Lunatic, že jo. No ale i když koukneme a tak říkajíc šáhneme do zahraničí. Backstreet Boys. Prostě jako kdo z vás měl třeba plakát na zdi? Spousta lidí, že jo? A hlavně tenhle song znají úplně všichni. Takže už za chvilku pěkně z plných plic. Backstreet Boys, k tomu taky Linkin Park nebo Fleetwood Mac.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Chcete krásnější prostor kolem sebe? VKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. VKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.vkvateliér.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Levněji už to nejde!

0: Nejlepší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Krásný večer, minuta po 19. hodině s vámi Kateřina Pechová, ale hlavně ty absolutně nejlepší hity. Jo, ať už za sebou třeba máte fakt blbý úterý, nebo je vám prostě jenom pořád vedro, nebo naopak se u vás rapidně ochladilo, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jenom pro vaše uši. Tohle jsou Kabáti a Bára.

připomínka pro vás všechny od Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright. Posloucháte Hit Radio? Úplně jednoduchá otázka, znáte všichni Batmana? Kývete, je mi to jasný, ano. Nechci se teď bavit o tom filmovém, ale prosím vás, teď mají v mexickém městě Lagos de Moreno vlastního Batmana. Je to hustý, jo. Samozvaný mstitel a vykonavatel trestu tam řádí v noci, ale jako v dobrým, jo. Protože on se zaměřuje na, primárně teda na zloděje motorek, který nepředá policii. Ne, on to dělá mnohem líp. On je totiž lepící páskou, připoutá ke sloupu, normálně jako klampe někam a předně ještě postaví tu motorku, kterou chtěli ukrást, což je naprosto geniální. Já myslím, že si postupně tam jako rozmyslej, jestli se jim tyhle ty zločiny vyplatí, jo? Možná prostě jenom taky potřebujeme svýho Batmana. Nevím, nemáte nějakého kámoše, co by chtěl se stát temným mstitelem po nocích, bloumat? Jako podle mě by to bylo strašně cool. Kouzelný oblek, ještě by to chtělo Alfreda k tomu, to je jasný. No nic, od Batmanu k Tarzanovi. Baltimora a Tarzan Boy právě teď, užijte si to.

0: prostě geniální. Tohle jsou Oasis a Stand By Me na Hit Radio. Ano, další důkaz, že Oasis mají víc než jenom jeden jediný song, a to je Wonderwall, že jo? Možná už jste to viděli, ale ve spoustě světových obchodů s hudebninama, třeba s kytarama a tak, tak mají normálně cedulky a většinou je tam zákaz hraní Stairway to Heaven a Wonderwall. Jo, protože jsou to takový ty dva songy, který se každý, kdo se učí na kytaru, snaží umět zahrát a pak je hraje pořád dokola. U nás v Česku by to byly asi stánky, pač ty mi přijde, že jsou na stejný úrovni v tomhle, jako třeba Wonderwall. Tak dobrý, slyšeli jsme jiný skvělý song od Oasis, no a v tom nejlepším z 80., 90. a milénia budeme samozřejmě pokračovat. I'm a Scatman. Skvělý song, protože nemá těžký text. To zvládnete úplně všichni. Scatman John, Ace of Base nebo Europe už za malou chvíli.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně CZ.
0: Náplně hned.
8: Hit Radio.
9: It makes me feel.

Catman John, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 7:30. Pánové, chrápete? Pánové, kroutěj hlavou, dámy kývaj, takhle. Chrápat může občas každý, jo, zvlášť když máme rýmu, to je strašný, to je jedno, nebudu se přiznávat do heteru. Ne, důležitý je, že tady máme nový vědecký zjištění, pánové budou jásat, protože údajně může chrápání znamenat regeneraci mozku. Já mám pocit, že znám pár lidí, kteří musí být dokonale zregenerovaný, protože to jinak jako nejde jinak vysvětlit. Je to trošku na úrovni toho, když vám něco začne rachtat v autě, jo? A opravář vám řekne, že to znamená, že se to auto samo opravuje. Ne, nejsem si úplně jistá, jestli to odpovídá. Každopádně, pánové, pro vás skvělá výmluva, zkuste to doma použít, jestli vám to projde, jestli vás partnerka přestane v noci přidušovat, nebo to neklapne. No, držím pěsti, hezky si zachrápejte, zregenerujte svoje krásné mozky. A tohle je Britney Spears.

Jak jinak to může dopadnout, když se sejdou takový dva hlasy? Bryan Adams a Tina Turner na Hit Radio. Geniální, geniální věci nám vznikaly. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy z hlavy prostě nedostanem, jo. Máme je tam celou dobu. Na některý jsme třeba i malinka to zapomněli, jo. Za chvilku třeba song, který si určitě pamatujete všichni. Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou. To je jasný. Ale pamatujete si třeba tohle? Stacy Orico, Stuck. Naprosto geniální hlas. Dáme si ji už za malou chvíli.

Roxette a Fireworks, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, potřebujete motivaci? Hele, já nevím, jestli jste s tím cvičením začali už v lednu, jo? Pokud ne, nevadí. Klidně to odsouvejte dál. Já se na vás zlobit rozhodně nebudu. Každopádně jedna motivace by tu možná byla. Jeden majitel fitka v Číně vypsal geniální výzvu. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, dostane Porsche Cayenne. Krásné auto mimochodem, jo. Zároveň jako 50 kilo za 3 měsíce je strašlivá blbost, jo. To je prostě šílený, takže to nedělejte samozřejmě. Ale jinak jako dávka motivace je to super. Tak zkuste třeba šéfa, jestli vám nechce nabídnout nějakou solidní motivaci. Nebo svého partnera, normálně řekněte, miláčku, jestli ti vadí, že jsem tady mám nějaký kilíčko navíc. Co mi dáš, když to zhubnu? No ale jako pozitivní motivace, to funguje vždycky. Tak držím pěsti.

Tak co, užili jste si to Lucie a skamenili dítě na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 30. červen. Zítra nám začíná červenec, ano, už je to tady. Neskutečně to uteklo. V podstatě máme teď 2026,5. Jo, protože jsme přesně v půlce toho roku. Tak doufám, že jste stihli, co jste chtěli. Pokud jste nestihli, co jste chtěli, tak hele, ještě máte 6 měsíců. Pohoda. No a když tak to přehodíte sami na sebe, na příští rok. Další hity z 80., 90. a milénia za chvilku, ran příští rok. Další hity z 80., 90. a milénia za chvilku, Run DMC, Gianna Nannini.

0: Naší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Randy MC v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer všem. Evropská unie řeší změny pravidel v letecké dopravě a s nimi i práva cestujících. Ve hře jsou kompenzace za spožděné nebo zrušené lety, jednodušší reklamace, příruční zavazadla i lepší vymáhání nároků vůči aerolinkám. Co z toho bude skutečná pomoc? Na telefonu je europoslanec Ondřej Krutílek. Tak co přináší nová dohoda o letecké dopravě?
1: No tak hlavně bych od toho nečekal žádnou velkou revoluci, ačkoliv jsme jednali o celém tom návrhu jako Evropské instituce asi 13 let, tak nakonec to bylo natolik kontroverzní, že jsme dosáhli toho, že jsme uhájili pozice, pokud jde o práva cestujících, tak jak je doposud známe, to znamená, že kompenzace budou i nadále po třech hodinách zpoždění. Ty kompenzace budou stejné finance, jako to bylo doposud, to znamená do 1500 kilometrů 250 eur, nad 1500 kilometrů 400 eur a pro lety delší nad 3500 kilometrů 600 eur. A pak je tam pár drobností, které se mění a které jsou podle mě pozitivní ve vztahu ke spotřebitelům.
0: A jaká jsou ta další práva?
1: No tak zaprvé si každý cestující bude moct vzít na palubu jeden osobní předmět, to znamená nějaký menší batoh ku příkladu. Potom, když se třeba překlepnete, když si objednáváte letenku ve jméně, tak ty překlepy nikdo nebude moci spoplatnit, respektive jejich opravu. Taky, když si budete chtít vytisknout boarding pass poté, co se začekujete u svého leteckého přepravce, tak už to budete moci udělat zdarma. Stejně tak by boarding pasy neměly být vázány na nějakou konkrétní aplikaci, zkrátka dobře, ten QR kód byste si mohli stáhnout kamkoliv, třeba do peněženky v mobilu.
0: Na čem pracuje Evropský parlament s ohledem na dopravu, potažmo regionální dopravu?
1: Tak my jsme teďka v průběhu vyjednávání o novém víceletém finančním rámci, takže řešíme především to, jak budeme financovat infrastrukturu dopravní, ale krom toho řešíme třeba otázku takzvaného one ticket, to znamená, že když člověk bude chtít jet vlakem napříč Evropou nebo s využitím více dopravců, tak by měl mít možnost si koupit jenom jeden lístek a nemělo by ho zajímat, jak si to ti dopravci mezi sebou vyřeší.
0: A v čem je důležitost těch regionálních železnic?
1: No určitě je důležitá především pro dojíždění do práce, pro tu každodenní dopravu, kterou lidi potřebují. Otázka je, nakolik je potřeba, aby do toho zasahovala Evropská unie. Musíme najít balanc mezi tím, jestli tu regionální dopravu mají řešit jednotlivé státy anebo Evropská unie. Já jsem zastánce toho, že spíš bychom pro Evropskou unii měli hledat ty úkoly, které jsou přeshraniční, které se týkají více členských států, ale tím nepopírám samozřejmě to, že pokud budeme vytvářet podmínky pro podporu regionální dopravy, a teď nemluvím jenom o finančních podmínkách, ale i o legislativních podmínkách, tak si myslím, že v tomhle směru může EU sehrát poměrně důležitou roli.
0: Kolem dopravy v Evropské unii panuje spousta mýtů. Ty největší jsme pro vás vypsali na našem webu hitradio.cz. A teď už je tady Morčíba.

Peter Gabriel, Sledgehammer na Hit Radio. Krásný večer. Pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek úterý. A budu se na vás těšit zase zítra, výjimečně už ve 12 hodin, protože, jak víte z dnešního vysílání, tak našemu Jirkovi Pelnářovi se narodil syn, tak s nima bude chvilku doma. Ještě jednou Jirkovi gratulujem. Já myslím, že jsme to tu dneska obračili úplně všichni. Takže zítra se slyšíme už ve 12. Vy si užijte krásný večer. Přeju vám, ať se hezky vyspíte, jo? Před námi ještě pár skvělých songů, Kylie Minogue, taky Chinasky nebo Max.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: stroly, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Bezpečně spolehlivá technika. Elvin prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je

Radio Orion.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.